0: často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
1: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená, vlastně ono má mnoho tváří. A v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dál. Na druhou stranu spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když nikomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se jim můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té životní dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
0: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
1: To je moc dobrá otázka. To je, jestli se učíme rádi, většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho, a tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, které má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzděláváním v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu. To sezení v lavicích, přesně tak.
0: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
1: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že to nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst o 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologové říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení, se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně i té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
0: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, anebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
1: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti. To znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají v mnohem větší míru, ve větší míře právě podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i v tom je to fascinující, i v tom se mezi sebou ku příkladu země velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
0: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
1: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3% dospělých, mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen. To jsou ti, kteří se nám vrací do těch hlavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je

0: celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tady tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký, samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující, a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se od jak živa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní anebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
0: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
2: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do čtyř typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
0: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují, vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
2: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
0: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, a on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci.

0: a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli, jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. A to je vždycky to ale, vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že v té kategorii vlastně dospělých z nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají, dám příklad. Složitá hypoteční smlouva, jo, nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostl z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
1: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí? Mm-hmm.
0: Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z jiných důvodů. Je to historicky Švédsko, protože Švédsko už vlastně někdy od 70. let vlastně zahájilo už reformu svého vzdělávacího systému právě s velkým důrazem na podporu neformálního vzdělávání a neformálního třeba vzájemného informálního učení dospělých. To znamená, tohle je jedna z nich. V posledním desetiletí pak velmi Holandsko, které vlastně se tím snaží vlastně zejména používá to vzdělání dospělých jako velmi významný integrační nástroj, který se týká oblasti migrace a vyrovnávání se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
1: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
0: Určitě. Já jen ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadaci České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší zájem.
1: Ano, přesně.
0: To znamená, měříme tam v uvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. to je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to předtím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
1: Motivací jsou finance.
0: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam vidíme, že to patří na ten wishlist téměř čtvrtiny vlastně dospělých Čechů. Když to srovnáme s posledními daty třeba z velkého šetření CDFOPu, které se vlastně dělo, zaměřilo na to, jakým způsobem opravdu se používá umělá inteligence ve firmách a jak moc vlastně zaměstnavatelé opravdu poskytují školení a podporu v tomhle vzdělávání, tak zjistíme vlastně, že ta data přesně v těch přáních zaměstnanců jsou úplně stejná, jsou někde okolo 25%, ale zaměstnavatelé jenom ve 12% případů opravdu doručují vlastně nějaký trénink a rozvoj dovedností v těmhle. Takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
1: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
0: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kelenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová. Rádio Praha.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
3: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
2: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
3: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole, na přednášce profesora Jana Černého, jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatí, což je souhrnný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
2: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
3: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
2: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
3: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
2: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
3: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. to vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
2: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
3: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
2: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v úvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
3: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
3: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům, také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
2: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
3: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na něj pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle, a tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
2: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
3: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst, měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
2: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by se pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
3: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama, jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
2: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si ti nepoštěstí?
3: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
2: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
3: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetnění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
2: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
3: Vykládám mi o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnují biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jen tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
2: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
3: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
2: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
3: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psadory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balonek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
2: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si přál zažít takhle znovu?
3: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
2: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
3: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lukotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
2: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
3: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
2: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
3: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl a to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
2: To je, myslím, výborný postřeh a kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
3: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
2: Moc děkuji za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
3: Laboratoř.
2: Spíš RNA nebo DNA?
3: RNA.
2: Káva nebo čaj?
3: Káva.
2: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
3: Popularizační článek.
2: Velký vesmír anebo mikrosvět?
3: Mikrosvět.
2: Podcast anebo video?
3: Podcast.
2: Hory anebo moře?
3: Hory.
1: Žárovky.
2: Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
3: Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
2: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
3: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo, protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, združuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vidět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách, takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
2: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
3: Děkuju.
2: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Jdou do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Sienna Spyrou a Die on this Hill v 6 hodin na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy, dnešní první s Aničkou Haškovou a přejeme samozřejmě krásné páteční ráno.
1: Pěkné ráno. V Duxenech na Litoměřicku meteorologové včera naměřili rekordních více než 40 stupňů. Rekonstrukce křižovatky u letiště Václava Havla v Praze omezí řidiče nejspíš do konce srpna. V Dunaji je kvůli horkům rekordně málo vody. Maďarsko plánuje odstavit jadernou elektrárnu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také v Rokycanech. Rekordní teploty hlásilo 114 z celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní horko bude v Česku i dnes. O víkendu by se pak mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. Silničáři dále opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla v Praze. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu. Budou také opravovat mostní betonový pilíř. Řidiči musí i nadále počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Ve středním dělícím páse připravujeme betonáž mostního pilíře, omezení v režimu jeden pruh do Prahy a dva z Prahy ven po D7 zůstane z tohoto stavebního důvodu tedy až do konce srpna. Všem řidičům moc děkujeme za trpělivost.
1: Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z hnutí ANO.
4: Jde o látku nikarbazin, nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena, na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila.
1: Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. 24 českých reprezentantů se představí na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži. V nominaci jsou i medailisté z předloňského kontinentálního šampionátu v Bělehradě, včetně Barbory Sémanové, která bude obhajovat titul Triumf na 100 a 200 metrů volný způsob. Mistrovství Evropy v plavání začíná dnes. Bazénové disciplíny jsou na programu od 10. srpna. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď se spojíme s dopravním infocentrem, kde už je připravený kolega Lukáš Miller. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, je to tak hezké ráno, tak v Praze už teď po 6. jsou komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. V omezení u Štěrbohol stojí v pravém pruhu osobní auto s defektem, musí se objíždět levým pruhem a kolony jsou teď od Europarku, zatím asi na 5 až 10 minut. Vázne provoz také ve Kbelské ulici, a to zejména směrem na Černý most, v omezení před nájezdem na Novopatskou, menší zdržení na 5 minut. A na dálnici D7 také menší kolona na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova před omezením u letiště, naberete asi 5 minut v koloně.
0: Lukáši, díky, i tobě hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Where are you
0: now when I miss you? 5:30 po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 31. července. Ignác a Ignát mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? We are domy, lights off. Taky Olivia Dean a Man I Need, ale celou hodinu odstartuje Madonna, její Dance a Theory. Hezké ráno přeje Honza Chvaň.

0: Posloucháte Rádio Praha, tohle byly Support Lesbians in the Club.
1: Praha je nej. V Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: Dnes budeme mít jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky ojedinělé bouřky. Maxima 37 až 39 stupňů Celsia, takže opět v podstatě vražedné vedro, dávejte na sebe pozor. Foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, tak vidím komplikace na Štěrboholské spojce z Lanového směrem na Černý most v omezení u Štěrbohol. Tam stále překáží stojící auto v pravém pruhu. Podle našeho zpravodaje má defekt, snaží se vyměnit tedy píchlé kolo. No a ta kolona kvůli tomu už narostla, teď je od Průmyslové ulice zhruba na 20 minut. Pomalejší provozy pak i ve Kbelské ulici, zejména směrem na Černý most v omezení, kterým se jezdí 1+1, tak před nájezdem na Novopatskou je menší kolona asi na 5 minut a menší zdržení na 5 minut zůstává i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova, u letiště na 2. kilometru zúžení do jednoho pruhu a ta kolona má asi kilometr.
0: Já ti děkuji, Lukáši, zatím ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je

0: Sam Fender, People Watching, je 6:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška je například v celém Plzeňském kraji platí zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech nebude možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná omezení už platí v Ústeckém kraji a nově také v Praze. Meteorologové varují před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů na většině území Česka. Praha 11 plánuje rozšířit parkování podél Chodovského hřbitova. Radnice chce přidat alespoň 65 nových míst pro auta, vybudovat přechod, upravit povrchy a přidat lampy veřejného osvětlení. Stavební práce by měly stát asi 24 milionů korun. V Pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří dosud příspěvek nevyužili, mají poslední možnost během dneška. Podle radnice je těchto lidí bezmála stovka. Do centra ukrajinského Kyjeva na dnešní večer svolal veterán Dmytro Kozjatinský pět protestní pochod. Požaduje reformy v obraném sektoru. Kozjatinský organizoval také masové protesty proti hlavnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému. Toho nakonec prezident Zelensky po několika dnech skutečně odvolal. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer se můžou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce, směrem z Lanového na Černý most v omezení u Štěrbohol, stále překáží stojící auto v pravém pruhu, kolona se i nadále prodlužuje, teď se stojí z Lanového mostu, je to celkově asi na půl hodiny. Pomalejší provoz je pak i ve Kbelské ulici, a to v omezení, které tam je, směrem na Černý most, Letňanie, před nájezdem na Novopatskou, stále menší zdržení asi 5 minut. Zdržení je pak také v Bělohorské z centra před Vypichem, fronta od Břevnovského kláštera asi na 10 minut, a na dálnici D7 menší zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova a Slaného, na druhém kilometru před letištěm je zúžení do jednoho pruhu, kolona ze 3.5. je asi na 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
0: Půl sedmé v raní Praze, Kato a John, Turn the Lights Off. A taky Teddy Swims a jeho Miss Know It All.

0: Kate Bush, Running Up That Hill a Deal With God je 7:15. Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala obsluhovat nová servisní loď. Tanker může zajistit tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Podle ředitelství vodních cest je bezpečnější a ekologičtější než staré plavidlo z konce minulého století.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: A jak to vypadá, když to neklape?
2: No tak to tak je někdy honička, že jo, a takhle, ale většinou už tady jezdíme dlouho, jak to, tak se někam vždycky dostaneme.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Doposud malá plavidla musela tankovat své pohonné hmoty pomocí kanistrů, to znamená nosit si z auta 50-litrové kanistry a z těchto kanistrů to přelévat do nádrže své lodě. Dnes už může malé plavidlo sem pohodlně připlout a pomocí pistole si natankovat.
1: Nádrže na lodi mají kapacitu 66 kubíků nafty bez spotřební daně, které můžou využívat velké osobní lodě, a dalších 12 kubíků nafty a 12 kubíků benzínu pro menší plavidla, dodává Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody, které jsou z toalet nebo z kuchyní, a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby, zejména tím, že je ekologická. Myslím si, že startuje dobrý trend.
1: Nové servisní tankery chce podle ní ředitelství využít i na jiných místech.
4: Na Orlíku, na Slapech. Určitě. Kromě toho máme i stacionární servisní centra, máme teďka nově otevřené servisní centrum v Rounici a máme samozřejmě servisní centra ve všech přístavech, to znamená Petrov, Veselý, Hluboká a přibydou další.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet zrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná i bouřky, maxima 37 až 39 stupňů, teď jsme na 20, foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. A co nám řekne Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, takže vidím komplikace stále na Štěrboholské spojice, a to směrem na Černý most. V omezení u Štěrbohol stále překáží stojící nepojízdné vozidlo v pravém pruhu. Kolona se stále prodlužuje, teď je z Lanového mostu a stojí se od Barandovského na Černý most asi 30 minut celkově. Pomalejší provoz je pak i ve Kbelské ulici směrem z Letňan na Černý most. Před nájezdem na Novopatskou se jede pomalu už z Letňan. Zdržení asi 10 minut, kamiony tiž mají problém v nájezdu na Novopatskou vyjet do prudkého kopce. Zdržení je pak v Bělohorské z centra před Vypichem, fronta od Kláštera asi na 10 minut. Pomalejší provoz čekejte i na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech. Od sjezdu na Barandov se jede pomalu a také od plzeňské D5 je to asi na 10 minut. A na dálnici D7 kratší kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště, zdržení asi 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Praze se dnes můžou přijít ochladit do klimatizovaných prostor Škodova paláce v Jungmanově ulici. Lék tamoxifen by se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Pro část onkologických pacientek je ale nenahraditelný. Při výbuchu v uhelném dole v Pákistánu zemřelo nejméně 32 horníků, další jsou uvězněni pod zemí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v Praze můžou v horkých dnech využít pro ochlazení pítka nebo mlžítka. Příjemnější teploty jsou také ve stanicích metra. Kvůli vedrům dnes hlavní město zpřístupní klimatizované prostory ve Škodově paláci v Jungmanově ulici na Novém městě. Lidé budou moci do přízemí budovy přijít od 8 do 18 hodin, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Klimatizované prostory Škodova paláce mají k dispozici také veškeré potřebné zázemí jako toalety, lavičky a židle nebo možnost zakoupení nápojů a dalšího občerstvení. A je navíc nyní dobyvaveno o vodní fontány pro osvěžení.
0: V Kutné Hoře dnes pokračuje Český varhanní festival. V rytířském sále Českého muzea Stříbra nabídne komorní koncert významného českého varhaníka Pavla Černého. Začátek je v 18 hodin.
3: Pavel Černý kromě domácích pódií účinkoval v různých zemích Evropy, ale i v Japonsku nebo Africe. Cílem festivalu je přiblížit varhaní hudbu širšímu publiku. Vedle toho akce připomíná bohatou kutnohorskou varhanářskou tradici. Vstupenky je lepší si rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékařské komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba desetinu pacientek v Česku nenahraditelný. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí. Uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Exploziv v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně. V elitních kategoriích triumfovali Brit Alrich a Švýcarka Frajová. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti. Večer přijdou přehánky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze přetrvávají komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. V omezení u Štěrbohol překáží stojící auto v pravém pruhu a kolona je stále z Lanového mostu, stojí se asi půl hodiny ve frontě. Pomalejší provoz je také ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most. Před nájezdem na Novopatskou se asi 10 minut po pojíždí z Letňan 10-minutová kolona je pak i v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Fronta od Kláštera je tam a také na Nuselském mostě se popojíždí asi 10 minut před vjezdem do Legerovy ulice před semafory. A pomalejší provoz je také na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech a to od Jinočána také od Lhokovského tunelu.
4: Já ti moc děkuju, Lukáši.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm stáváte do pátku 31. července. Hezké ráno, máme 5 minut po 7 a za chvilku Robin Schulz a I'll Headlights. A taky třeba Ray Dalton a jeho I Just Wanna Be Happy.

0: Sigala Jackson a Alan Kidron Riptide na Rádiu Praha ve čtvrt na 8.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená zlatiny, zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne-Castro Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidy Aymana Zawahriho. United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Prezident Biden oznámil výsledek akce. Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more. Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky, možná i bouřky, maxima 37 až 39 stupňů Celsia, dávejte na sebe dneska pozor a hodně pijte a foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. Lukáš Miller sleduje situaci na silnicích.
4: Je to tak hezké ráno, tak v Praze je stále ucpaná Štěrboholská spojka směrem z Barandovského na Černý most. V omezení u Štěrbohol stojí nepojízdné auto s defektem v pravém pruhu. Kolona je tam od Spořilovské ulice asi na 40 minut. Pomalý provoz je pak i ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most před nájezdem na Novopatskou. Se jede pomalu z Letňan, je to asi na 10 minut a 10 minut naberete v koloně i v Novopatské od sjezdu na Satalice. Zdržení je také v Bělohorské z centra před Vypichem, tam ta fronta od Kláštera zůstává na 10 minut, stejně tak se 10 minut stojí i na konci Nuselského mostu před vjezdem do Legerovy ulice. A ještě dálnice D7, výjezd a příjezd do Prahy ze Slaného a Chomutova před omezením u letiště jsou kolony od sjezdu na Kněžoves ze 4. kilometru a také od odbočky na Horoměřice, to je vždy na 10 minut.
0: Díky moc Lukáši, zatím hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. U zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 nyní jedná s místními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. Obyvatelé městské části si projekt za téměř 9,5 milionu korun vybrali v participativním rozpočtu. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová už letos v prosinci. Komplikace ale vznikly při sanování skal. Záchranáři na japonském ostrově Kjúšú na západě země pokračují v odklízení škod po úterním zemětřesení. Zemřelo při něm nejméně 34 lidí. Po přeživších dál pátrají záchranné týmy v nákupním centru, které se zřítilo ve městě Kašima. Podle úřadu tam zřejmě po otřesech vybuchl unikající plyn. Před explozí se podařilo evakuovat zhruba 3000 lidí. V době výbuchu ale uvnitř zůstali někteří zaměstnanci. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 39 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze je stále ucpaná Štěrboholská, také jižní spojka směrem na Černý most. V omezení u Štěrbohol stále překáží nepojízdné auto s defektem v pravém pruhu a ta kolona je už od Spořilovské ulice asi na 40 minut. Vázne provoz také ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most před nájezdem na Novopatskou se jede pomalu už z Letňan, je to asi na 10 minut. Na vině je prudké stoupání, do kterého kamiony hůře vyjíždí. Zdržení je pak na magistrále na Nuselském mostě do Legerovy, je to na 10 minut. 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Ucpává se i Pražský okruh z letiště na D1 od sjezdu na plzeňskou dálnici D5 ke sjezdu na Ořech. Tam je to asi na 15 minut. A na dálnici D7 kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště jsou fronty ze 4. kilometru. Také od sjezdu na Horoměřice z centra. Je to vždy tam na 10 minut.
2: Luky, jedna malá oprava odpoledne nastane až za 5 hodin.
3: Aha.
2: Ale byl to zábavný. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Host Lenky Váhalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Váhalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Taylor Swift a Cruel Summer je 7:45. Pro některé fanoušky není Odyssea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí z 70mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo i Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
1: Po 3 hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: I'm kind of into analog.
3: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
2: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec potkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
3: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Je pátek 31. července, v Praze bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná i bousky, maxima 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 22 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá?
6: Také zdravím, dobré ráno. V Praze je stále ucpaná Štěrboholská spojka, to směrem z Barandovského na Černý most. Kolona teď začíná už u Spořilovské a skoro 40 minut se pokračuje až za Europark do omezení u Štěrbohol. Tam stále stojí nepojízdné auto s defektem v pravém pruhu. Pomalý provoz je ve Kbelské ulici z Letně na Černý most, před nájezdem na Novopatskou se jede pomalu asi 10 minut. Silný provoz je i v Dobřížské ulici směrem k tunelům a směrem na Smíchov. Kolona je tam od Barandovského mostu na 10 minut. Plní se i příjezdy do centra po magistrále, jak na Nuselském mostě do Legerově, je to na 10 minut, tak 10 minut se stojí také ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. A na dálnici D7 jsou poměrně dlouhé kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště se stojí od Středokluk a také od Evropské ulice, je to vždy k letišti na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byla Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Je 8 hodin a ve studiu se mnou Anička Hašková, znamená to, že pro vás máme další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Novým lídrem kandidátky ODS bude současný radní pro zdravotnictví Michal Miller. Hnutí Hamas podle agentury AFP souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 37 až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
2: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
0: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje také přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Vedoucí ODS v Praze schválilo novou kandidátku pro komunální volby v Praze 1. Výkonná rada ODS původního lídra kandidátky Filipa Dvořáka vyloučila z partaje kvůli poškozování dobrého jména strany. Na prvním místě je nově současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Miller.
3: Kandidátní listinu pro volby na Praze 1 schválila regionální rada ODS Praha. Kandidátka byla sestavena z členů ODS a doplněna také o nezávislé kandidáty. Přestože času na její sestavení nebylo mnoho, myslím, že se podařilo celou situaci zvládnout rychle a konstruktivně.
0: V zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku se zítra konají historické slavnosti. 26. ročník akce s názvem Koruna a meč začíná v 10 hodin průvodem. Program pak bude pokračovat v zámeckém areálu, říká vedoucí odboru kultury městského úřadu ve Zruči Martina Fialová.
4: Budeme tady mít dokonce i repliku korunovačních klenot, bude tady spousta rytířských vystoupení a na závěr zpěvačka Iva Hejnová Band.
0: Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace IIHF. V příštím roce tak bude Rusko chybět na mistrovství světa mužů v Německu, na šampionátech juniorů i hráčů a hráček do 18 let. O účasti ruských žen na turnaji bude federace znovu jednat v listopadu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer se můžou objevit přeháníky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 37 až 39 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách ještě dopravní informace, ty připravil Lukáš Miller.
6: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále velké komplikace na Štěrboholské spojce směrem z Barandovského na Černý most. Vzúžení u Štěrbohol v místě stavby Nového pražského okruhu stále překáží nepojízdné auto s defektem. Stojí už asi 2 hodiny v pravém pruhu a blokuje, takže kolona je kvůli tomu od Spořilovské asi na 40 minut. Pomalý provoz je stále také ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most, pomalej se jede před Novopatskou. Je to na 10 minut a 10 minut se zdržíte i v Novopatské právě od Černého mostu do omezení ve Kbelské. Silný provoz je i v Dobřížské ulici směrem k tunelům, v pomalej se jede od Barandovského mostu až do tunelu Mrázovka. Zdržení pak zůstává na magistrále, jak na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy na 10 minut, tak 10 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. A na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a také příjezdu do Prahy z Chomutova kvůli omezení u letiště, se stojí od Středokluk a také od Evropské, je to vždy k letišti na 20 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Na 30. července, hezké ráno, přeje váš ranní průvodce Honza Chlaň, to jsem já, ahoj! Za chvilku Katy Perry a Watch It Burn. Baby, budou taky ale Farb na Kiddo, Baby Goodbye a hodinu odstartuje JC Stewart.

0: To byl Eros Ramazzotti, Quantum Morrissey. Je 8:15, posloucháte Rádio Praha a na Facebooku Rádia Praha opět vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 3. srpna v 9 večer budou to The Killers a deska Battleborn nebo Arctic Monkeys a deska AM. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte, my to pak zahrajeme. Je pátek 31. července, v Praze budeme mít jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná i bouřky. Maxima 37 až 39 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. A co nám řekne Lukáš Miller?
1: Hezké ráno, takže stále je hodně ucpaná jižní a následně štěrboholská spojka na Černý most. V omezení u Štěrbohol stále překáží nepojízdné auto s defektem. Na místě policijní hlídka ale blokují pravý pruh, takže se projíždí pouze levým a ty kolony jsou přes celou spojku od Spořilovské skoro na 40 minut. Silný provoz je také ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most. Před nájezdem na Novopatskou se jede pomalu asi 10 minut a 10 minut naberete i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. Pomalý provoz je také v Břížské na příjezdu k tunelům, kolony jsou od Barandovského mostu na 10 minut, 10-minutové zdržení pak čekejte i na magistrále, jak na Nuselském mostě na vjezdu do Legerovy, tak také ve Vlzenově od Půlhra k muzeu. A na dálnici D7 jsou kolony, zejména na výjezdu z Prahy po dálnici D7 do Chomutova, před omezením u letiště se stojí od Evropské asi 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
1: Taky děkuji, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 107,1 FM.
1: Yes. Papel, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: ladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Ulicemi moravské metropole třikrát denně jezdí kropící vůz. Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na Džbáni ve Vokovicích v Praze 6 je stav ještě horší a proto tam pokračuje zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok nadále v pořádku. Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se týká 9 linek. Práce potrvají ještě asi 2 dny. Do španělského autonomního města Ceuta míří ministr vnitra Fernando Grande Marlaska. Španělská exkláva na pobřeží severní Afriky požádala vládu o vyhlášení stavu národní nouze a nasazení armády. Úřady reagují na to, že do Ceuty v posledních dnech přeplavali nebo přešli tisíce Maročanů. Nejméně 15 lidí se utopilo. Podle starosty Ceuty jsou přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti. Večer přijdou přehánky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále komplikace na jižní a štěrboholské spojice směrem na Černý most. V omezení u Štěrbohol už nepojízdné auto nepřekáží, to tam stálo asi 2,5 hodiny, je odtaženo, ale nově je u sjezdu na Štěrboholy nová nehoda 2 nákladních aut a ta kolona je tak stále od Spořilovské na Černý most asi na 40 minut. Pomalý provoz je ve Kbelské ulici směrem z Letňan na Černý most, před nájezdem na Novopatskou je to asi na 10 minut a 10 minut se zdržíte v koloně i v Novopatské od Satelic do Kbelské. Pomalu se jede po jižní spojice směr Smíchov, kolona je od sjezdu na Braník za Barandovský most, je to asi na 10 minut. Zdržení je pak na magistrále, na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy čekejte 10 minut v koloně, 10 minut postojíte i ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. A na dálnici D7 jsou poměrně velké kolony na výjezdu a také na příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk a také od Evropské ulice vždy asi na 20 minut.
2: Lukáši, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, Top Gunovka ve 8:45 na Rádiu Praha.
1: Teď Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Před Libenským zámečkem se otevřelo letní kino. V pátek se tam můžete doslova ochladit, a to díky legendární československé klasice S tebou mě baví svět. Komedie Marie Poledňákové tam začíná ve 21 hodin. Další projekce je na programu na sobotu, kdy se můžete s celou rodinou pobavit u pohádky S čerty nejsou žerty. Vstup do letního kina je zdarma. A zahrádky na Letné i tenhle pátek rozezní DJové, kteří vám zpříjemní západ slunce s výhledem na historické centrum Prahy. Tentokrát se můžete těšit na disco hudbu se špetkou funku a soulu. Začátek je v 18 hodin a hrát se tam bude až do 22. hodiny. V neděli pak na stejném místě bude taneční kurz salsy. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Praha je kulturou.
0: Dnes budeme mít v Praze jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná i bouřky, maxima 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 25. Foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
4: Také zdravím, hezké ráno. Tak v Praze zůstávají komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Štěrboholy je nově nehoda dvou nákladních aut. Blokují jeden pruh, no a ta kolona je kvůli tomu přes celou spojku ze Spořilovské od Odsechodově, to asi na 45 minut. Pomalu se pak jede i po jižní spojce směrem na Smíchov, a to před Barandovským mostem. Pomalu se jede od sjezdu na Braník, čekejte 10 minut navíc. Zdržení asi na 10 minut je pak také na magistrále, jak na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, tak také ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. 10 minut se popojíždí v koloně, také po Evropské do centra u Divoké Šárky nebo i v Povltavské od Blanky směrem k Bulovce. A na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a také na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Je to kvůli dlouhodobému omezení u letiště a stojí se jak od Středokluk, tak také z Prahy od Evropské vždy asi 20 minut k letišti.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
4: Měj se, naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Vinyl. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? Vinyl. To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Na dalších 50 autobusových zastávkách ve Středočeském kraji budou lidé moci od zítřka nastupovat všemi dveřmi. Nedostatkový tamoxifen se vrací do některých lékáren. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v Pákistánu se pátrá po 10 horolezcích. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od zítřka budou moci cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Podíl černých pasažérů pravda stoupil z nějakých 2,5% na necelých 6%, ale stále je to ještě bezpečně pod kritickou hranicí. Nicméně, abychom to takto udrželi, tak s novou vlnou linek posilujeme přepravní kontrolu IDSK o 15 dalších revizorů a otevíráme novou doplatkovou pokladnu v Praze.
0: Praha 1 chce udělovat nová ocenění. Chce tím upozornit na významné stavby, tradice nebo třeba kulturní akce a řemesla v městské části. Návrhy můžou lidé posílat do poloviny srpna, říká mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
3: Městská část povede veřejně přístupný seznam oceněných míst, aktivit, provozoven a řemesel. Držitelé statutů mohou získat certifikát, pamětní desku nebo plaketu a prezentaci na oficiálních komunikačních kanálech městské části.
0: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak se pohřešuje 10 horolezců. V mezinárodní skupině sportovců byly mimo jiné Nepálci, Pákistánec nebo Američanka. Informovalo o tom vedení pákistánského alpinistického klubu s tím, že do pátracích akcí nasadilo vrtulníky a další prostředky. Horolezecký tým vedl zkušený nepálský alpinista Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všech 14 8000ovek. Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Českému rozhlasu to potvrdil jeden z členů výboru Jaroslav Tvrdík.
4: A já pevně věřím tomu, že trvávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
0: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Později čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách koukneme na to, jaká je situace na silnicích a tyhle informace pro nás má připravené Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze se rozjíždí kolony na jižní a štěrboholské spojce směrem na Černý most. U Štěrbohol už nic nepřekáží, jak nepojízdné auto, tak také nehoda byly odklizeny. Provoz je plně obnovený, no a kolony z D1 od Opatova se směrem na Černý most postupně dávají do pohybu. Komplikace jsou ale nově v Evropské do centra u křižovatky s Horoměřickou, u metra Bořislavka, tam se srazil osobní auto s nákladním, blokují levý pruh, kolona je asi na 10 minut. 10 minut se stojí také na magistrále ve Vilzonově od Bulhara k muzeu, stejně tak na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Vázne provoz i ve Kbelské ulici, a to z Letňa na Černý most, před nájezdem na Novopatskou se jede pomalu v koloně asi 10 minut. 10 minut navrte v koloně i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. A na dálnici D7 stále kolony a ucpaný výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště. Ty kolony jsou od Středokluk, také od Evropské, v obou případech na 20 minut.
5: Díky moc, Lukáši, měj se.
6: Taky naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: minut po deváté, hezké ráno přeje Honza Chlaň, za chvilku Šabouzí a Barsong Tipsy. A na Rádiu Praha taky Kygo a Khalid a Griffin Save My Love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Kygo a Khalid, Griffin, Save My Love, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená z latiny zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne-Castro Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidy Aymana Zawahiriho. United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Prezident Biden

0: oznámil výsledek akce.
1: Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more.
0: Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou drahou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
2: Díky Petře, ten pátek bude jasný nebo skoro jasný. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná dokonce bouřky budou. Maxima 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 26 stupních a foukat bude slabý proměnlivý. Večer přechodně mírný severozápadní vítr. Teď zase Lukáš Miller a dopravní informace.
3: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v Evropské ulici do centra u křižovatky s Horoměřickou u metra Bořislavka. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, blokován je levý pruh kolona asi na 10 minut. 10 minut naberete také na magistrále na Nuselském mostě do Legerovy, stejně taky ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. Pomalý provoz je ve Kbelské, z Letňan na Černý most před nájezdem na Novopatskou, také asi 10 minut v koloně. 10 minut se stojí i v Novopatské z Černého mostu na vjezdu do Kbelské do omezení. A poměrně velké kolony jsou stále na dálnici D7 na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je to jak do centra, tak z centra Prahy na 15 minut.
2: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Scrollujete? Jen si

0: byl Linkin Park a Numb, je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška je v celém Plzeňském kraji platí zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech nebude možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná opatření už platí v Ústeckém kraji a nově také v Praze. Meteorologové varují před zvýšením rizikem vzniku a šíření požáru na většině území Česka. Praha 11 plánuje rozšířit parkování podél Chodovského hřbitova. Radnice chce přidat alespoň 65 nových míst pro auta, vybudovat přechod, upravit povrchy a přidat lampy veřejného osvětlení. Stavební práce by měly stát asi 24 milionů korun. V Pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří příspěvek dosud nevyužili, mají poslední možnost během dneška. Podle radnice je těchto lidí bezmála 100. Do centra ukrajinského Kyjeva na dnešní večer svolal veterán Dmytro Kozjatinský protestní pochod. Požaduje reformy v obranném sektoru. Kozjatinský organizoval také masové protesty proti hlavnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému. Toho nakonec prezident Zelenský po několika dnech skutečně odvolal. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer se můžou objevit přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 37 až 39 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace a s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v Evropské ulici do centra, u křižovatky s Horoměřickou, u metra Bořislavka, tam se srazilo osobní auto s nákladním, stále blokují levý pruh a kolona je skoro od Divoké Šárky, asi na 10 minut. Kolony zůstávají také na magistrále, na příjezdech do centra, jak po Nuselské mostě, na před semafory v Legerově je to na 10 minut, tak 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Vázne provoz ve Kbelské ulici z Letňan na Černý most před nájezdem na Novopatskou, tam se jde pomalu asi 10 minut a 10 minut se zdržíte i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. A na dálnici D7 stále kolony na příjezdech k letišti, a to jak od Horoměřic, tak také od sjezdu na Středokluky, je to vždy na 15 minut. A ještě Pražský okruh aktuálně, tam jsou teď kolony z letiště na D1, od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, také v koloně 15 minut navíc.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Na prkne Chudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první solové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli

půl desáté na Rádiu Praha. Sam Smith, Stay With Me. A taky Nico Santos a jeho Oh Hello.

0: Je 9:45. Nejen dnes, ale i v dalších dnech nás čekají tropické teploty a ty je nejlepší přečkat někde u vody. K jezeru Lhota proto vyrazila naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Dneska nás čeká parný den, a tak není divu, že většina lidí proto vyráží k vodě. Já jsem vyrazila v rámci svojí práce k jezeru Lhota a hned jsem tu narazila na pětičlenou rodinku v čele s panem Šimonem.
2: My tady máme rádi to, že je tady hodně stromů, takže i v těch teplých dnech vždycky najdeme kousek stínu. I když přijde hodně lidí, tak se to tady rozprostře, protože tady máme spoustu prostoru. A co je pro nás skvělé, jak jste zmínila, máme 3 děti, tak je pro nás důležitá čistota vody a ta je tady pravidelně kontrolována a díky velké hloubce je tady poměrně čistá voda.
1: Anička a Tonička, tak holky, co se vám tady nejvíc líbí? Tatínek už to teďka zmínil, že tady je čistá voda.
3: Mně se líbí, že tady vždycky chodíme a plaveme.
1: Právě zmiňovaná čistota vody je pravidelně hlídaná speciálním senzorem. Ten je umístěný na plováku uprostřed jezera.
4: Jsme opravdu jedni z mála, kteří vlastně v Čechách tuhletu metodu, prostě ten plovák využívají, a my jsme s tím opravdu moc spokojení. A je to taková vlastně speciální metoda, je to vlastně ultrazvukový papesek, který vlastně v jednometrové hloubce má polovně asi 800 metrů, což u nás dostačuje do každého centimetru naší vodní plochy. Ten plovák je umístěný v centru jezera a vlastně ty synice, které v určitou dobu, když prostě přesně je vlhkost, teplota, vzduch, světlo, všechno, co jim přesně vyhovuje, což my neumíme posoudit, kdy to prostě přesně je, ale ty synice chtějí jako jít z toho dna nahoru, tak vlastně v tom jednometrové hloubce je ten papesek zabije.
1: Dodává ředitel jezera Lhota Luboš Kořínek. Podle něj dosahuje návštěvnost v horkých letních dnech až několik tisíc návštěvníků denně. O něco slabší jsou pak všední dny, pondělí nebo úterý, a taky když klesnou teploty pod 30 stupňů. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes tedy v pátek 31. července bude v Praze jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky, možná i bouřky. Maxima 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 27 a foukat bude slabý proměnlivý, večer přechodně mírný severozápadní vítr. A ještě Lukáš Miller a dopravní informace.
5: Hezké ráno, tak v Praze se ten provoz postupně sklidňuje, kolony se zpravidla rozjíždí, stále ale čekejte menší zdržení na konci Nuselského mostu. Na příjezdu do Legerovy je to asi do 10 minut, asi 10 minut postojíte také ve Vlzenově ulici na příjezdu k muzeu, tam je kolona od Bulhara. Silnější provoz je kvůli omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou jak v Novopatské z Černého mostu, tak začíná se plnit i příjezd po dálnici D8 z Ústí nad Labem, tam se pomalej jede před Kbelskou ulicí už od na Březiněves. Na Pražském okruhu je pak pomalý provoz z letiště na D1, a to z plzeňské D5 k Ořechu, zdržení okolo 15 minut provozem, a na dálnici D7 připomínáme zdržení na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Je to kvůli omezení u letiště, to je tam dlouhodobě, a ty kolony jsou teď asi na 10 minut obou směrně.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, za dnešní spolupráci a přeju ti krásný pátek i víkend. Ahoj.
5: Určitě taky přeji hezký víkend.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pátek 31. července a Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rekonstrukce křižovatky u letiště Václava Havla v Praze omezí řidiče nejspíš do konce srpna. Autobazar Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy, investoři podali trestní oznámení. Americký prezident Trump si není jistý poskytnutím licence na výrobu střel Patriot Kyjevu. V úterý to měl slíbit Zelenskému. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dál opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla v Praze. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu. Budou také betonovat mostní pilíř. Řidiči musí i nadále počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Ve středním dělicím páse připravujeme betonáž mostního pilíře, omezení v režimu jeden pruh do Prahy a dva z Prahy ven po D7 zůstane z tohoto stavebního důvodu tedy až do konce srpna. Všem řidičům moc děkujeme za trpělivost.
1: V Kutné Hoře dnes pokračuje Český varhanní festival. V rytířském sále Českého muzea Stříbra nabídne komorní koncert významného českého varhaníka Pavla Černého. Začátek je v 18 hodin.
4: Pavel Černý kromě domácích pódií účinkoval v různých zemích Evropy, ale i v Japonsku nebo Africe. Cílem festivalu je přiblížit varhaní hudbu širšímu publiku. Vedle toho akce připomíná bohatou kutnohorskou varhanářskou tradici. Vstupenky je lepší si rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii, potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
1: Štěpánek Auto měla více než 20-letou tradici. Dluhopisy vydávala od roku 2020 a celkem od investorů vybrala více než 500 milionů korun. V červnu ovšem majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se údajně ze zdravotních důvodů zdržuje v zahraničí. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. 24 českých reprezentantů se představí na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži. V nominaci jsou i medailisté z předloňského kontinentálního šampionátu v Bělehradě, včetně Barbory Sémanové, která bude obhajovat triumf na 100 a 200 metrů volný způsob. Mistrovství Evropy v plavání začíná dnes. Bazénové disciplíny jsou na programu od 10. srpna. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti. Večer přijdou přeháňky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Provoz na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne, tak byť je venku horko, tak v Praze ten provoz je docela v pohodě, je chladnější, zdržení je třeba na magistrále na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy, to je na 10 minut, 10 minut se stojí i ve Vlzunově od Bulhara k muzeu. Kromě toho ten provoz v Praze opravdu bez zásadních komplikací, připomínáme ale omezení ve Kbelské ulici, takže pomalejší provoz, zejména pro kamiony, tak před vjezdem do omezení vždy na dálnici D8 od Březiněvsi, také v Novopatské od Černého mostu. Je to vždy asi na 10 minut. Na Pražském okruhu silný kamionový provoz z letiště na D1, pomalej se jede z plzeňské D5 k Ořechu, zdržení 15 minut a na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště opravují nadjezd k letišti a ty kolony jsou obou směrně asi na 10 minut od sjezdu na Kněževes a také na Horoměřice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha. Jak už zmínili Anička ve zprávách i Lukáš v dopravě, před námi další tropický den. Nezapomeňte proto na pitný režim a krém s vysokým ochranným faktorem. No a máte-li volný víkend, ale plány vám chybí, tak nás pozorně poslouchejte i za chvíli. Pozveme vás třeba na Design Market nebo na putování Prahou 2. Co se muziky týče, zazní Miley Cyrus.

0: hodiny, skupina Poetika. 6:15 po 10. hodině, vám hezký pátek od mikrofonu Rádia Praha ze 107,1 FM přeje Vojtěch Přívětivý.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: vysílání Rádia Praha. Jestli ještě stále řešíte, kam o víkendu vyrazit, jeden tip míří třeba do Holešovické tržnice, další pak do ulic Prahy 2. V sobotu a v neděli se koná Design Market prázdniny, tradiční výběrový trh autorské tvorby, kde najdete lokální designéry a výrobce nejenom z Česka, ale i ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. V nabídce bývá originální móda, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i něco dobrého k jídlu, vstup je zdarma, přijít můžete i se psem. A pokud vás láká spíš procházka s příběhem, tak funguje venkovní hra Putování Prahou 2. Nabízí už 17 tras, na kterých se dá poznávat současnost i minulost druhé městské části. Vyrazit můžete s mobilem, anebo si otázky vytisknout na papír. Podrobnosti, ale i spoustu dalších tipů, kam vyrazit, pro vás máme na webu praha.rozhlas.cz. Tak se tam podívejte. Co se týče provozu, ten se v Praze sklidňuje, zdržení je na magistrále, na Nuselském mostě do Legerově na asi 10 minut, 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Provoz komplikuje omezení ve Kbelské ulici mezi Letňany a Novopatskou, projíždí se jenom jedním pruhem, plní se příjezdy do omezení, kolony jsou na D8 od Zdib také v Novopatské od Černého mostu, vždy na 10 až 15 minut, jsou to převážně kamiony. Na Pražském okruhu čekejte pomalý provoz z letiště na D1, kolony se táhnou od plzeňské D5 k Ořechu, zdržení 15 minut a na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště opravují nadjezd k letišti a kolony jsou obousměrně asi na 10 minut od sjezdu na Kněževes a také na Horoměřice. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha. DJ Lost Frequencies nás dovedl ke krátkým zprávám v 10:30 pro vás má Anna Hašková.
1: Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. U zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 nyní jedná s místními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. Obyvatelé městské části si za projekt za téměř 9,5 milionu korun vybrali v participativním rozpočtu. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví na jaře příštího roku. Rekonstrukce tzv. Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace ale vznikly při sanování skal. Záchranáři na japonském ostrově Kjúšú na západě země pokračují v odklízení škod po úterním zemětřesení. Zemřelo při něm nejméně 34 lidí. Po přeživších dál pátrají záchranné týmy v nákupním centru, které se zřítilo ve městě Kašima. Podle úřadů tam zřejmě po otřesech vybuchl unikající plyn. Před explozí se podařilo evakuovat zhruba 3000 lidí. V době výbuchu ale uvnitř zůstali někteří zaměstnanci. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Později čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace z pražských silnic přináší Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak není jich moc. V Praze ten provoz je spíše klidnější, bez zásadních komplikací, zdržení tradičně. Čekejte na magistrále, na Nuselské mostě, na příjezdu do Legerovy, je to asi na 10 minut a 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Provoz komplikuje omezení ve Kbelské mezi Letňany a Novopatskou, projíždí se vždy pouze jedním pruhem a plní se tak příjezdy do omezení. Kolony jsou jak na dálnici D8 od Zdib, tak také v Novopatské od Černého mostu je to vždy na 10 až 15 minut a jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na pražském okruhu čekejte pomalý provoz z letiště na D1, pomalu se jede od plzeňské D5 k Ořechu, to zdržení 15 minut, také hlavně transitní doprava. A na dálnici D7 kolony na výjezdu a také příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště a ty fronty jsou obousměrně asi na 10 minut od sjezdu na Horoměřice a také na Kněževes. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Erkila Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 4 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Během horkých dní lidé častěji chodí na koupaliště, někteří z nich ale nedodržují návštěvní řád nebo neposlouchají pokyny plavčíků. I proto strážníci v Kladně areály preventivně kontrolují. Jaké přestupky už museli řešit, řekneme za chvíli. Hezký poslech.

0: o znění vašeho horkého pátečního dopoledne se stará Rádio Praha. Za pár vteřin bude 10:45. V Česku by měly teploty podle meteorologů i dnes stoupat ke 40 stupňům Celsia. Lidé proto nejspíš opět zamíří na koupaliště. Veřejné areály v Kladně během horkých dnů několikrát denně kontrolují tamní strážníci. Řešit museli například i fyzické napadení.
1: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle strážníka, který nám na mikrofon neřekl jméno, je tady dnes všechno v pořádku.
2: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit vodník, jestli jsou tady nějaké problémy, nebo jestli se nenechází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém a podobně. To je tak asi celý a to je hlavní, no, kontaktovat plavčíky, je tady odpovědná osoba. Že?
1: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
2: No, výjimečně, málo kdy. No.
1: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
2: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků. To je celý asi.
1: A jak to potom řešíte?
2: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
1: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
3: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom si tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili.
1: Jak problémoví návštěvníci jsou, je to časté, že musíte volat městskou policii?
3: Je to časté, zejména ve chvíli, kdy ještě třeba v červnu a potom i v září není otevřené koupaliště Bažantnice, kdy toto je jediné letní koupaliště ve městě. Potom je to častější, no, takhle jinak v létě. Už za stolik jako se nevolá, většinou se volá zejména na začátku těch měsíců.
1: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci. Třeba paní Helena.
4: Je to jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
1: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
5: Kontroly městské policie Kladno na koupalištích jsou běžnou součástí vlastně letní služby. Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
1: Ve městě jsou celkem dvě veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Skladna, Richard Webs, Český rozhlas.
0: No a pojďme se podívat také na pražské silnice. V Praze se provoz sklidňuje, zdržení stále ovšem na magistrále, na Nuselském mostě do Legerově, to a na asi 10 minut. 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Provoz komplikuje omezení ve Kbelské ulici mezi Letňany a Novopatskou, projíždí se jen jedním pruhem, plní se příjezdy do omezení, kolony jsou na D8 od Zdib, také v Novopatské od Černého mostu, vždy na maximálně čtvrt hodiny, jsou to převážně kamiony. Na pražském okruhu čekejte pomalý provoz z letiště na D1, kolony se táhnou od plzeňské D5 k Ořechu, zdržení asi 15 minut. A na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště opravují nadjezd k letišti a kolony jsou obousměrně asi na 10 minut od sjezdu na Kněžoves a také na Horoměřice. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Poslední červencový den, pátek 31. července, Rádio Praha teď vysílá další aktuální zprávy, připravila je kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Lidé v Praze se dnes můžou přijít ochladit do klimatizovaných prostor Škodova paláce v Jungmanově ulici. Ukrajinská armáda útočila na ruský Volgograd, drony zasáhly i ropnou rafinérii. Odpoledne čekejte polojasno až jasno a teploty do 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje také přebalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Lidé v Praze můžou v horkých dnech využít pro ochlazení pítka nebo mlžítka. Příjemnější teploty jsou pak také ve stanicích metra. Kvůli vedrům dnes hlavní město zpřístupní klimatizované prostory ve Škodově paláci v Jungmanově ulici na Novém městě. Lidé budou moci do přízemí budovy přijít od 8 do 18 hodin, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Klimatizované prostory Škodova paláce mají k dispozici také veškeré potřebné zázemí, jako toalety, lavičky a židle, nebo možnost zakoupení nápojů a dalšího občerstvení. A je navíc nyní dobyvaveno o vodní fontány pro osvěžení.
1: Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy nainstalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Jde o látku nikarbazin. Nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena. Na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila.
1: Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinerii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku tohoto měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno. Později čekejte přibývání oblačnosti a večer místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, později přechodně mírný severozápadní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Lukášem Millerem. Hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne, začneme v tunelech. Tam jsou teď komplikace směrem z Troje k Barrandovskému mostu. Nejprve na začátku Strahovského tunelu jsou 3 auta po nehodě v levém pruhu a nehoda je pak i na konci tunelu před vjezdem do Dobřížské ulice. Tam už je to mimo jízdní pruhy, ale stále se projíždí okolo pomalej. Kolony jsou tak kvůli regulaci, hlavně v Troji v Povltavské a také v Radlické od motorletu. Zdržení je pak v Praze také na magistrále, na Nuselském mostě, do Legerově je to na 10 minut a 10 minut se stojí i ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. Provoz komplikuje omezení ve Kbelské mezi Letňany a Novopatskou, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem a plní se příjezdy do omezení, kolony jsou na D8 od Zdib a také v Novopatské od Černého mostu vždy na 10 až 15 minut, jsou to převážně kamiony. Na Pražském okruhu se asi 15 minut jede v koloně z letiště na D1 a to od plzeňské D5 k Ořechu a na dálnici D7 je komplikace na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru kilometru je hlášená nehoda před omezením a kolona ze 4. kilometru asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, tady je páteční Rádio Praha. Kam v Česku vyrazit, když chcete být opravdu co nejdál od civilizace? Datový tým Českého rozhlasu hledal takzvané české póly nedostupnosti. Detaily ve vysílání nabídneme už za chvíli. Do té doby nás přijde pozdravit třeba Adele. Po zprávách v 11:30 zazní Vesna a Kateřina Marie Tichá. Připravená je i Katy Perry. Klidný poslech.
6: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

byla Adele. Dobrý den, vám od mikrofonu přeju, je těch přívětivý, posloucháte Rádio Praha. Kam v Česku vyrazit, když byste chtěli být opravdu co nejdál od civilizace? Datový tým Českého rozhlasu hledal takzvané české póly nedostupnosti, tedy místa, která jsou nejvzdálenější od různých stop běžného života. Záleží ale na tom, co za civilizaci považujeme. Pokud jde o místo na značené turistické trase, odkud je to nejdál na vlak, autobus nebo oficiální parkoviště, tak vítězí Šumava, konkrétně červená značka pod vrcholem Vysoký hřeben u česko-bavorské hranice. Nejbližší legální příjezd je vlaková zastávka Nové Údolí. Vzdušnou čarou skoro 6,5 km, pěšky přes třístoličník zhruba 8 km. Když se ale místo dopravy hledá třeba nejbližší hospoda, mapa ukáže vojenský újezd Hradiště, odkud je to do nejbližšího podniku přes 10 km. A pokud civilizaci měříme třeba zásilkovými boxy, nejdál od nich v Česku budete na Šumavě pod Mrtvým vrchem přímo na bavorské hranici. Celý článek si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď ale zpátky do civilizace, tedy do hlavního města a nám.

0: první kolony na D8 Moc Děb také v Novopatské od Černého mostu vždy na maximálně 15 minut a jsou to převážně kamiony. Na Pražském okruhu čekejte pomalý provoz z letiště na D1, kolony se táhnou od plzeňské D5 k Ořechu, zdržení čtvrt hodiny, a na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru, je tam hlášená nehoda, kolona je ze 4. kilometru asi na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Dvoječku Cindy Marsouk jste poslouchali v dopolední Praze, bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Anna Hašková.
1: Desítky investorů chystají hromadnou žalobu na autobazar Štěpánek Auto. Firma nesplatila dluhopisy za stovky milionů korun. V červnu navíc změnila majitele, její areál je zavřený a webové stránky nefungují. Část investorů už na firmu podala trestní oznámení. Případ teď prověřuje policie. Petr Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na Džbáně ve Volkovicích v Praze 6 je stav ještě horší a pokračuje tam zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok nadále v pořádku. Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 směrem k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se týká 9 linek. Práce potrvají asi ještě 2 dny. Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunéze pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 tisíc hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací více než 60 tisíc evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči také v Řecku na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. Odpoledne čekejte polojasno až jasno, později přibude oblačnosti a večer se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 37 až 39 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké dopoledne, tak v Praze jsou stále komplikace v tunelech směrem z Troje k Barrandovskému mostu. Na začátku Strahovského tunelu stále dořešují nehodu 3 aut v pravém pruhu. Na místě jsou hasiči, policisté, záchranáři a nehoda pak je i na konci tunelu před vjezdem do Dobřížské ulice. Tam už je to mimo jízdní pruhy, ale stále probíhá regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Povltavské v Troji nebo i v Radlické se stojí od motorletu. Zdržení je pak také na magistrále, na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, to je na 10 minut a v 10 minut postojíte také ve Vlzenově na příjezdu k muzeu od Bulhara. Dopravu komplikují dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem a plní se právě příjezdy do tohoto omezení. Kolony jsou jak na D8 od Zdib, tak také v Novopatské od Černého mostu je to vždy na 10 až 15 minut, jsou to tam převážně kamiony. A na Pražském okruhu kolony směrem z letiště na D1 stojí se z plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech, na okruhu je to asi na 20 minut a komplikace jsou i na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je hlášená nehoda a zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4:30 po 11:30, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Středočeští hygienici v červenci zkontrolovali skoro 100 dětských táborů. Zhruba ve čtvrtině případů zjistili nějakou závadu, většinou je ale řešili domluvou. Podrobnosti už za chvíli, do studia totiž dorazí náš kolega, redaktor Ondřej Mikušek, no a do té doby třeba slíbení Vesna a Kateřina Marie Tichá. Tak hezký poslech.

0: To byl Damian Nodávit, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, za chvíli bude 11:45. Středočeští hygienici zveřejnili průběžné výsledky letošních kontrol dětských táborů a rekreací. V červenci provedli 95 inspekcí, problémy zjistili přibližně ve čtvrtině případů. Podrobněji se o tom popovídáme s redaktorem Ondřejem Mikuškem, který je teď se mnou ve studiu. Hezké dopoledne, Ondro.
1: Dobrý den. Hygienici v červenci na dětských táborech narazili na 23 závad. Většinu z nich řešili domluvou, na jedné akci nařídili důkladnou sanitaci prostor. Dali to provozovateli jako podmínku pro to, aby se na místě vůbec mohl konat další běh tábora. Hygienici ve třech případech udělili sankce celkem za 5000 korun. Loni za stejné období sice zjistili dohromady méně závad, ale sankcí za ně udělili naopak víc. Byly to tehdy pokuty za skoro 30 000 korun.
0: Co hygienici při těch kontrolách řešili nejčastěji?
1: Nejvíc problémů se týkalo pitné vody, která v několika případech nesplňovala mikrobiologické limity. Hygienici ale narazili také na nedostatky v provozní hygieně a úklidu při skladování potravin nebo ve zdravotní dokumentaci. Výjimečně řešili i chybějící vybavení ošetřovny nebo tábor, který pořadatel vůbec neohlásil. Kontroly budou samozřejmě v srpnu ještě pokračovat, takže závad může být nakonec víc. Z epidemiologického hlediska je podle hygieniků letošní sezóna zatím klidná. Neřešili totiž žádné hromadné šíření infekčního onemocnění a děti nejčastěji trápily jen běžné úrazy, odřeniny, bolesti hlavy nebo alergické reakce po bodnutí hmyzem.
0: A jenom pro úplnou představu, kolik táborů letos ve Středočeském kraji do konce prázdnin ještě bude?
1: Hygienicích mají letos nahlášených 268, účastní se jich přes 22 000 dětí. Oproti loňsku je táborů a tím pádem i účastníků celkově o něco méně. Před rokem šlo o více než 25 000 dětí, které na tábory vyjeli. Každopádně je to obrovský rozdíl oproti Praze, kde se konají desítky příměstských táborů, ale ty pobytové jenom 4. A pro zajímavost, jen v jediném z nich děti přespávají ve stanech, v těch zbylých v třech mají ubytování ve školách. Díky tomu i hygienici mají v hlavním městě práci výrazně jednodušší. Příměstské tábory totiž nekontrolují a na těch 4 pobytových letos nenarazili na žádné zásadní problémy.
0: Říká redaktor Ondřej Mikušek, bavili jsme se o hygienických kontrolách na letních táborech. Díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou a pěkný víkend.
0: A jak to vypadá na pražských silnicích? Komplikace v tunelech směrem Stroje k Barandovskému mostu na začátku Strahovského tunelu čistí vozovku po dřívější nehodě. Nehodu řeší i na konci Zlíchovského tunelu před vjezdem do Dobřížské, tam už mimo jízdní pruhy to stojí. Kolony jsou kvůli regulaci hlavně v Troji, v Povltavské a ucpává se i tunel Blankam od sjezdu na Dejvice. Na magistrále se ucpává Vilzonová mezi Hlávkovým mostem a muzeem, obousměrně je to na asi 20 minut. Provoz komplikuje také omezení Vekbelské mezi Letňany a Novopatrou. Projíždí se pouze jedním pruhem, plní se příjezdy do omezení, kolony jsou na D8 od Zdib, ucpává se i Liberecká od sjezdu na Prosek a také v opačném směru Novopatská od Černého mostu. Vždy je to na asi 10 až 15 minut a jsou tu převážně kamiony. A ještě doplníme na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. V koloně se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Kyle Horan nás dovedl k poslednímu červencovému poledně, 12 hodin a vysíláme další aktuální zprávy. Pro Rádio Praha je připravila Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Hezké poledne. Na dalších 50 autobusových linkách ve Středočeském kraji budou moci lidé od zítřka nastupovat všemi dveřmi. Nedostatkový tamoxifen se vrací do některých lékáren. Hranice Ceuty podle Madridu překonalo během dne na 49 tisíc migrantů. Zbytek dne čekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od zítřka budou moci cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Podíl černých pasažérů pravda stoupil z nějakých 2,5% na necelých 6%, ale stále je to ještě bezpečné pod kritickou hranicí. Nicméně, abychom to takto udrželi, tak s novou vlnou linek posilujeme přepravní kontrolu IDSK o 15 dalších revizorů a otevíráme novou doplatkovou pokladnu v Praze.
1: Vedení ODS v Praze schválilo novou kandidátku pro komunální volby v Praze 1. Výkonná rada ODS původního lídra kandidátky Filipa Dvořáka vyloučila z partaje kvůli poškozování dobrého jména strany. Na prvním místě je nově současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Miller.
4: Kandidátní listinu pro volby na Praze 1 schválila regionální rada ODS Praha. Kandidátka byla sestavena z členů ODS a doplněna také o nezávislé kandidáty. Přestože času na její sestavení nebylo mnoho, myslím, že se podařilo celou situaci zvládnout rychle a konstruktivně.
1: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží také přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské exklávy Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siňaková. Během odpoledne bude polojasno až jasno, později očekávejte přibývání oblačnosti a večer místy přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Lukáš Miller.
5: Hezké poledne, tak v Praze stále čekejte komplikace v tunelech směrem Stroje k Barrandovskému mostu. Na začátku Strahovského tunelu ještě dočišťují vozovku po dřívější nehodě, blokován je pravý pruh a musí tak regulovat kvůli tomu průjezd tunely. Kolony jsou tak v Troji v Povltavské a ucpává se i samotný tunel Blanka od sjezdu na Dejvice do Strahovského tunelu. Komplikace jsou nově na Štěrboholské spojice směr Černý most, za Europarkem je hlášená nová nehoda u čerpací stanice a kolona z Lanového mostu je na 10 minut. Provoz komplikuje omezení Vekbelské mezi Letňany a Novopatskou, projíždí se vždy pouze jedním pruhem, plní se tak příjezdy do omezení. Kolony jsou na D8 od Zdib, ucpává se i Liberecká od Bulovky, to je vždy na 15 až 20 minut. Také v opačném směru po pojíždí Novopatská od Černého mostu je to na 10 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně v koloně se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení provozem asi 30 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
6: doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, před námi posledních necelých 12 hodin letošního července, je pátek 31.7. a 45 minuty popolední pokračuje taky vysílání Rádia Praha. Před námi opět spousta hitů, zazní třeba Tom Odell. Taky DJ Purple Disco Machine. Letošní festival Prague Pride bude policie dohlížet ze vzduchu, z vody i z koní, mimo jiné i kvůli útoku v Berlíně. Podrobnosti nabídneme už za pár minut. Hezký poslech a hlavně klidný pátek vám od mikrofonu. Rádia Praha přeje Vojtěch Přívětivý.

byly Sixpence Non Dreacher ve čtvrt na jednu dozněly ve vysílání Rádia Praha. V příštím týdnu se možná i vy chystáte na festival Prague Pride. Policie kvůli němu chystá zvýšená bezpečnostní opatření. Dohlížet bude nejenom na sobotní duhový průvod, ale i na doprovodné akce během celého týdne. Na samotný pochod má být vyčleněno několik stovek policistů. Zapojí se pořádková, dopravní i kriminální policie, speciální pořádková jednotka, antikonfliktní tým, strážníci i další složky integrovaného záchranného systému. Bezpečnostní opatření policie posílila mimo jiné i po nedávném útoku na podobnou akci v Berlíně. Letos se navíc mění i hlavní festivalový prostor. Prague Pride se přesouvá z Letenské pláně na ostrov Štvanice a tomu se přizpůsobí i trasa průvodu. Policie bude oblast hlídat ze vzduchu vrtulníkem, z vody pomocí poříčního oddělení a na Císařském ostrově i ze sedel policejních koní. Řidiči musí v sobotu počítat s omezením v centru Prahy i kolem některých mostů. Kudy přesně letos průvod povede a kterým částem centra se proto bude lepší autem vyhnout? Odpověď najdete na webu irozhlas.cz. No a jak to na pražských silnicích vypadá? Aktuálně v Praze komplikace v tunelech směrem Stroje k Barandovskému mostu. Na začátku Strahovského tunelu čistí vozovku po dřívější nehodě. Kolony jsou kvůli regulaci hlavně v Troji v Povltavské a ucpává se i tunel Blanka od sjezdu na Dejvice. Na magistrále se ucpává Vilzonová mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Obousměrně je to na 20 minut. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce směr

0: Hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Dermo také Nedyho jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha. Bylo půl jedné, tady jsou krátké zprávy a Anna Hašková.
1: Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. V Pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří dosud příspěvek nevyužili, mají poslední možnost během dneška. Podle radnice je těchto lidí bezmála stovka. Do Prahy se dnes vrací dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Oblová. Vystoupí dnes večer v prostoru Archa Plus. Na koncertní pódia se vrací po několikaleté pauze. Její hudba je charakteristická intimní a melancholickou atmosférou, ve které propojuje zpěv s klavírem a prvky klasické hudby, folku a alternativního popu. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno. Později čekejte přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, později přechodně mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde se auta zastavují na úrovni Rudné zhruba na 5. kilometru. V nesouvislé koloně se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje k Ořechu. Čekejte zdržení zhruba 25 minut. Pomalu se popojíždí také na D8 před Prahou. Zastavíte se v tuto chvíli už před sjezdem na Zdiby zhruba na 3. kilometru D8. Nesouvislá kolona pak popojíždí až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou. Je to minimálně na 20 minut a problémy jsou stále ve Strahovském tunelu, respektive na začátku Strahovského tunelu směrem na Smíchov. Po dopravní nehodě se zde stále čistí pravý jízdní pruh, jezdí se pomalu jedním pruhem. Regulují se proto také vjezdy do tunelu, a to hlavně od Troje. Čekejte kolonu jak v Povltavské, tak v ulici v Holešovičkách od Bulovky, zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré odpoledne, poslední červencový pátek trávíte s Rádiem Praha, za námi krátké zprávy. V druhé polovině této hodiny se opět vydáme třeba do pražské zoo. Nedávno se tam totiž narodilo lachtaní mládě. Jak se mu daří a co všechno se teď musí naučit, řekneme už za chvíli. Teď třeba Tera nebo Mr. Props, hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý.

Slowly drifting.

0: Dobré odpoledne, tady je Rádio Praha, chvilku před 12:45. Pražská zoo slaví obrovský úspěch. Po 7 letech se tu narodilo mládě lachtana. Každým dnem přibývá na váze, ale má teď před sebou jeden velký úkol. Jaký, to už nám řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Sabino, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Já tě také zdravím, Vojto, hezké odpoledne.
0: Tak o jaký úkol jde? Co teď malý lachtan musí zvládnout dřív, než ho chovatelé pustí do velké návštěvnické expozice?
1: Tak ono se to možná nezdá, ale malé lachtaní mládě se narodilo v Zoo Praha po dlouhé době a je to takové vymodlené miminko, protože jsou na něj chovatelé velmi opatrní a stejně tak opatrně přistupovali i třeba k tomu zmíněnému plavání, protože to je právě ten úkol, který teď musí malý lachtan zvládnout. Lachtani jsou sice skvělí plavci, nicméně než se jim vyvinou ploutve a tak dále, přeci jen je potřeba je sledovat. A tak nejdřív malého lachtana učili v takové malé vaničce, aby se postupně seznamoval s vodou. Pak už ta vanička mu byla malá, tak ji vyměnili za větší, dávali mu tam hračky a bylo vidět, že si vede velmi dobře. A protože v zoologických zahradách, hlavně v zahraničí, a to především v Německu a v Dánsku, jsou teď aktuálně taky mláďata lachtanů a chovatelé je tam pustili do toho velkého bazénu prakticky po pár dnech hned po narození, tak se právě pražští chovatelé rozhodli, že to zkusí, no a povedlo se. Takže mládě už teď plave bez problému se svojí maminkou Daisy a každým dnem hezky přibývá na váze.
0: Když mluvíš o té váze, ty jsi byla nedávno přímo u toho vážení, tak kolik teď tedy ten lachtan má a z čeho se skládá jeho jídelníček?
1: Ano, před měsícem měl malý lachtan při vážení přes 8 kilo, jeho aktuální váha už je víc než 12 kilogramů. Jeho maminka Daisy ho pravidelně kojí a protože to lachtaní mléko je velmi bohaté na tuky, tak i proto právě hezky přibývá na váze. A bylo to vidět na první pohled, když jsme dnes přišli ráno do toho zázemí toho lachtaního výběhu, že je o hodně větší, je taky o něco víc obratnější a mnohem zvídavější, než byl před tím měsícem, protože všechno zkoumává, objevuje a musím říct, že stejně jako minule, tak i dnes to byl pro mě zase velký zážitek být v tom samotném zázemí a takhle blízko té lachtaní rodině. Já možná ještě doplním ještě jednu důležitou věc, pokud půjde vše podle plánu a bude všechno v pořádku, tak by pravnuka slavného Gastona mohli lidé vidět v té venkovní expozici, na kterou se právě ptáš už v druhé půlce srpna.
0: No zní to, že se mu daří velmi dobře, snad to tak bude pokračovat i dál. V pražské zoo se nedávno narodilo lachtaní mládě, mluvilo jsme o tom s naší kolegyní Sabinou Voseckou. Sabino, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na D1 směrem z Prahy na Brno se za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místě jsou hasiči a sanitka. Projíždí se aktuálně pouze odstavným pruhem. Kolona ze 33. kilometru je teď na více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se následně jde až na pražský okruh k Ořechu, je to na půl hodiny. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D8. Nesouvislá kolona ze 3. kilometru do Cínovecké před Kbelskou vás zdrží kolem 20 minut a na začátku Strahovského tunelu směrem na Smíchov se po nehodě odtahuje jedno z vozidel a čistí se vozovka v pravém pruhu, reguluje se proto vjezd do tunelů. Kolona je hlavně od Troji, z ulice v Holešovičkách, od Bulovky a také v celé Povltavském. Je to až na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
4: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
5: Let them march again.

0: Pátek, 31. července, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi je kolegyně Anna Hašková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Bylo 13 hodin.
1: Teploty dnes můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Policie nadále prověřuje spisy v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Lavina v Pákistánu zavalila 10 horolezců, záchranáři zatím objevili 4 těla. Odpoledne bude polojasno až jasno s teplotami do 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by měly být v pátek odpoledne, ale i lidé ve zbytku republiky. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka dnes můžou teploty přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požáru. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka, který chtěl podat souhrnné trestní oznámení. Krok si ale rozmyslel.
3: To trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
1: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se ale podle policie stále navyšuje. Praha 11 plánuje rozšířit parkování podél Chodovského hřbitova. Radnice chce přidat alespoň 65 nových míst pro auta, vybudovat přechod, upravit povrchy a přidat lampy veřejného osvětlení. Stavební práce by měly stát asi 24 milionů korun, říká mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
4: Bylo nutné zde rozšířit parkovací možnosti. Vzniklo přibližně 400 obytovacích jednotek, což znamená také nárůst počtu automobilů a to má dopad na rezidenty. Nová parkovací místa vzniknou především na volných pozemcích přiléhajících ke komunikaci. Stávající chodník bude pouze posunut, zásah do zeleně se proto neplánuje.
1: Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak záchranáři objevili těla 4 horolezců. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit jejich identitu. Lavina tam zavalila celkem 10členný mezinárodní tým, který vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všechny 8000ové vrcholy. Kromě něj byla v expedici mimo jiné Američanka, Pákistánec nebo Číňan. Podle vedení pákistánského alpinistického centra byly do pátrání nasazené helikoptéry a další prostředky. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace IIHF. V příštím roce tak bude Rusko chybět na mistrovství světa mužů v Německu, na šampionátech juniorů i hráčů a hráček do 18 let. O účasti ruských žen na turnaji bude federace znovu jednat v listopadu. Odpoledne čekejte polojasno až jasno, později přibude oblačnosti a večer se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 37 až 39 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Jakub Vodička.
5: Hezké odpoledne. Začnu nejprve kousek za Prahou a to na dálnici D1. Pokud se chystáte ven z Prahy, tak opatrně na D1 za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru, kde havarovalo osobní auto s přívěsem. V tuto chvíli je tam blokován levý pruh, ale kolona, která se vytvořila, má už zhruba 6 kilometrů. Začíná na 32. kilometru a to zdržení už je minimálně na půl hodiny, tak určitě opatrně, pokud se chystáte z Prahy na D1. Na příjezdu do Prahy po D5 pak čekejte nesouvislou kolonu od Rudné ze 4. kilometru na Pražský okruh k Ořechu. Zde je to na nějakých 20 až 25 minut. Pomalu pojedete také na D8 před Prahou v nesouvislé koloně ze 3. kilometru až do Cínovecké před Kbelskou. I zde je to minimálně na 20 minut. A lepší zprávu budu mít ze Strahovského tunelu směrem na Smíchov. Po nehodě už je odtažený motocykl. Vozovku se před zhruba 3 minutkami podařilo vyčistit a v tuto chvíli už Strahov Pražský tunel průjezdný v obou pruzích kolony, ale stále jak v ulici v Holešovičkách od Bulovky, tak v Povltavské před tunelem Blanka zdržení až půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je odpolední Praha. Děkujeme, že ten poslední červencový den trávíte právě s námi. Plavidla na Vltavě nově obsluhuje servisní loď, umožňuje jim natankovat i odčerpat odpadní vody. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. No a co se muziky týče, tak po 13. hodině zazní Taylor Swift.

0: 6,5 minuty po 13. hodině. DJ Meduza a taky Good Boys. Hezký poslech.
1: Radio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+. DAB+.

Minutu po čtvrt na dvě posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobré páteční odpoledne vám přejeme. Na Vltavě v centru Prahy začala fungovat nová servisní loď. Na první pohled je to možná nenápadná technická novinka. Pro provoz na řece je ale docela důležitá. Černobílý tanker s nápisem RVC Praha kotví u nábřeží Edvarda Beneše a bude zásobovat plavidla v centru metropole. Funguje vlastně jako čerpací stanice na vodě. Lodím může doplnit naftu, benzín i pitnou vodu a zároveň odčerpat odpadní vody z toalet nebo kuchyní. Novinka má pomoct hlavně menším rekreačním lodím, které si dříve často museli vozit palivo v kanistrech z auta a přelévat ho ručně do nádrže. Podle ředitelství vodních cest je nový tanker bezpečnější i ekologičtější než staré plavidlo z konce 90. let. Má hybridní pohon a při pohybu po Praze může jet jen na elektrické motory. Na kterých dalších vodních nádržích nebo řekách by se podobné servisní lodě mohly objevit příště? Na to odpovíme na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A jak to vypadá na silnicích? Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, pomalu se následně jde až na Pražský

0: než na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok

0: dokud budu jenom trochu ním.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Radio Praha, je 13.30 a vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Silničáři dále opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla v Praze. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu a budou také betonovat mostní pilíř. Řidiči musí proto i nadále počítat s dopravním omezením. V zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku se zítra konají historické slavnosti. 26. ročník akce s názvem Koruna a meč začíná v 10 hodin průvodem. Program pak bude pokračovat v zámeckém parku. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují, podle pákistánských úřadů, ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Během odpoledne bude polojasno až jasno, později očekávejte přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima 37 až 39 stupňů. Povene slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
3: Hezké odpoledne. Provoz vás nestále na příjezdech do Prahy, jak po D5, tak po D8. Na D5 čekejte nesouvislou kolonu od Rudné zhruba ze 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na pražský okruh k Ořechu. Celý úsek vás zdrží 25 až 30 minut. Na D8 se pak auta zastavují na 3. kilometru a zde je nesouvislá kolona, která jede až ke sjezdu na Kbelskou do Cínovecké ulice. Zde je to asi na 20 minut. Problémy jsou aktuálně na jižní spojce směrem na Smíchov. Na úrovni sjezdu na Modřany se srazily dvě dodávky a osobní auto blokují pravý pruh. Kolona od sjezdu na Vídeňskou zhruba na čtvrt hodiny a stále se reguluje také vjezd do tunelu Blanka směrem od Troji. Kolony proto čekejte hlavně v ulici v Holešovičkách od úrovně Bulovky zdržení až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 3,5 minuty po půl druhé, posloucháte vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Praha se snaží přizpůsobit současným vysokým teplotám. V centru například dobrovolní hasiči kropí ulice, kde je můžete potkat dnes odpoledne. To řekneme už za chvíli. Teď ale pokračujeme v playlistu, před námi Clean Bandit a nebo zpěvák Alex Warren. Hezký poslech a hlavně klidný pátek vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: zpěváka Michaela Jacksona jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha. Za pár vteřin bude 2:45. Kvůli letním horkům vyrazili do centra Prahy dobrovolní hasiči. Ti nabírají do cisteren nepitnou vodu, kterou kropí ulice. Kde všude hasiče můžete potkat, to nám řekne náš reportér Josef Beneda, který je s námi ve spojení. Josefe, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den, já jsem právě na Václavském náměstí, kam před chvílí přijeli hasiči s cisternou a začali tady mlžit a rozprašovat vodu. Okamžitě se k ním seběhli několik desítek lidí, kteří se přišli schladit. I já sám jsem dostal takovou hezkou spršku a můžu potvrdit, že v těchto letních teplotách je to velice příjemné. To samé se dělo dnes i na Staroměstském náměstí krátce po 12. hodině, kde byly stovky turistů, aby se přišli podívat na orloj. I tam se vlastně všichni lidé rychle seběhli k autu, aby se svažili a dokonce hasičům věnovali krátký aplaus. Tady na Václavské náměstí jsem se mluvil s velitelem jednotky, s Zdeňkem Čihákem, který říkal, že takhle budou jezdit v ulicích centru metropole až do 9 hodin a vodu nabírají v kolektoru na uhelném trhu, která je nezávadná a zároveň není pitná a dobrovolní hasiči ji můžou odebírat zdarma.
0: Pokud by někdo nicméně hasiče potkat nezvládl, tak důležitá otázka, kde se můžou lidé v Praze před horkem ukrýt?
1: Tak třeba tady v centru, nedaleko Václavského náměstí, se můžou schovat ve Škodově paláci. Vedení hlavního města ho dnes otevřelo veřejnosti právě kvůli vysokým teplotám, aby se tam lidé mohli v klimatizovaných prostorách schladit a navíc tam jsou i vodní fontány pro osvěžení a lidé si můžou natočit do láhví pitnou vodu. Další místa, kde se lidé můžou schladit, si můžou vyhledat na webových stránkách hlavního města s názvem Oázy chladu. V mapě jsou zanesená pítka, mlžítka, fontány i místa, kde se můžou lidé vykoupat.
0: Na co by si lidé měli dávat pozor, pokud musí dnes nějakou dobu strávit venku?
1: Tak základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda. Naopak slazené a alkoholické nápoje můžou podpořit odvodnění. Nejvíce ohroženými jsou při vysokých teplotách seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. V rozpálených bytech může pomoct také vlažná sprcha nebo chlazení hlavy a krku. Ještě doplním, že teplé počasí může také ovlivňovat odvod spalin u plynových zařízení. Pražští záchranáři proto doporučí, aby lidé měli doma nainstalované detektory oxidu uhelnatého. Jen během včerejší noci totiž vyjížděli k 5 případům otrav tímto plynem.
0: V centru hlavního města dobrovolní hasiči kropí ulice. Dnešní teploty by totiž měly vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Mluvili jsme o tom s naším kolegou, reportérem Josefem Benedou. Josefe, díky, zdravím tě na Václavák, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Aktuálně na příjezdu do Prahy po dálnici D8 po pojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení až kolem půl hodiny. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde od Rudné za 4. kilometru po pojíždí v koloně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta se zastavují zhruba na 1. kilometru a pomalu se v obou pruzích jede na pražský okruh k Ořechům. Pro osobní auta zdržení asi 20 minut. Kamiony se zdrží nicméně o něco déle. Na jižní spojce směrem na Smíchov se u sjezdu na Modřany podařilo dořešit nehodu 3 aut v pravém pruhu, nic tím pádem nebrání provozu. Kolona od Vídeňské ulice se rozjíždí, zdržení už jen do 10 minut a stále se reguluje vjezd do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona je proto v ulici v Holešovičkách od Bulovky, zdržení asi 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: pátek 31. července. Radio Praha teď vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolega Marek Kasan. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Bylo 14 hodin.
2: Příští týden se bude konat festival Prague Pride. Policisté chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Lidé v Praze se dnes můžou přijít ochladit taky do klimatizovaných prostor Škodova paláce v Jungmanově ulici. Dálnice D3 je delší o další 3 kilometry. Řidiči se po ní dostanou k rakouským hranicím. A během odpoledne začne nad Prahou přibývat oblačnosti. Večer místy čekejte přeháníky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 39 stupňů. Zítra naměříme nejvyšší 30 a bude převážně oblačno, ráno i zataženo.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
4: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
2: Lidé v Praze můžou v horkých dnech využít pro ochlazení pítka nebo mlžítka. Příjemnější teploty jsou taky ve stanicích metra. Kvůli vedrům dnes hlavní město zpřístupnilo klimatizované prostory ve Škodově paláci v Jungmanově ulici. Lidé mohou do přízemní budovy zajít až do 18 hodin. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Klimatizované prostory Škodova paláce mají k dispozici také veškeré potřebné zázemí jako toalety, lavičky a židle nebo možnost zakoupení nápojů a dalšího občerstvení. A je navíc nyní dobyvaveno o vodní fontány pro osvěžení.
2: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je od dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív. Pokračuje ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
2: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně skoro 50 tisíc většinou mladých migrantů. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
7: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 000. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Oznámili to dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé fotbalové asociace České republiky. S jejím vedením Denia podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnosti a večer se místy přidají přeháňky nebo bouřky i silné, s nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné. Naměříme nejvýš 30 stupňů. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme taky situaci na pražských silnicích. Jak to na nich vypadá? Ptám se Jakuba Vodičky.
8: Hezké odpoledne. Problémy a silný provoz jsou stále na příjezdech do Prahy a hlavně na D8, kde po pojíždí nesouvislá kolona od 3. kilometru v obou pruzích. Pomalu jede až do Cínovecké, kousek před sjezd na Kbelskou, kde je omezení dlouhodobé, celkové zdržení stále až půl hodiny. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D5, kde se nejprve u Rudné zhruba na 4. kilometru zastavují kamiony v pravém jízdním pruhu, osobní auta se pak zastaví zhruba na prvním kilometru před sjezdem na Pražský okruh. Na okruhu pak kolona pokračuje v obou pruzích až k Ořechu. Pro osobní auto je celý úsek asi na 20 minut, kamiony se ale zdrží výrazně déle. Přímo v Praze se pak stále regulují vjezdy do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona se trochu zkrátila, začíná v ulici v Holešovičkách pod Bulovkou, to zdrží asi na čtvrt hodiny a pomalu v nesouvislé koloně pojedete na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Pomalu se jede od Spořilovské až za Lanový most. Čekejte zdržení minimálně 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, poslední červencový a zároveň velmi tropický den trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Vedra komplikují také péči o pacienty. Nemocnice řeší chlazení i pitný režim, klimatizaci totiž nemají všude. Detaily nabídneme za pár minut, no a v průběhu celé hodiny nabídneme samozřejmě také muziku, připravená skupina Jelen.
9: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Taky Tame Impala a Jenny. Nebo zpěvačka Dua Lipa. Klidný pátek vám 7 minut po 14. hodině přeje Vojtěch Přívětivý.

Minutu a půl po čtvrt na tři posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to, děkujeme, že jste s námi i v těchto tropických teplotách. Vlna veder v Česku nicméně neznamená jenom rozpálené ulice a plná koupaliště. Vysoké teploty komplikují i péči o pacienty v nemocnicích, a to zvlášť tam, kde nejsou všechny pokoje klimatizované. Český rozhlas oslovil pražské a středočeské nemocnice a ukázalo se, že chlazení mají většinou hlavně nové nebo zrekonstruované pavilony. Třeba budovy Všeobecné fakultní nemocnice v metropoli jsou ovšem staré 150 až 200 let a klimatizaci tam nemá ani třetina z více než 500 pokojů. Nemocnice proto kombinují jiná opatření. Přes den stíní okna roletami nebo žaluziemi, v noci intenzivně větrají, někde používají ventilátory nebo mobilní klimatizace a podle možností přesouvají pacienty do chladnějších prostor. Zvláštní pozornost věnují pitnému režimu, a to hlavně u seniorů, kteří často méně vnímají žízeň. Do budoucna chtějí nemocnice klimatizaci doplňovat hlavně při rekonstrukcích a v nových pavilonech. Podrobnosti a další detaily najdete taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pojďme se podívat taky na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na příjezdu do Prahy po D8 čekejte nesouvislou kolonu ze 3. kilometru do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení až půl hodiny.

0: držení obousměrně 15 až 20 minut. A stále se reguluje vjezd taky do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona je proto v ulici v Holešovičkách od Bulovky a také v Povltavské ulici od Libně s držení 15 až 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tolik legendární Stouni, posloucháte Rádio Praha, bylo 14:30 a teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Nedostatkový lék Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes. Pacientky si mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze. Případ už vyšetřuje policie. Senioři budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moci získat zpátky státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny, v dalších spolkových zemích naopak už končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4000 kolon. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siniaková. V Praze bude po zbytek odpoledne polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnosti a večer se místy přidají přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí k 39 stupňům Celsia. Zítra se výrazně ochladí, naměříme nejvýš 30 stupňů. Převážně bude oblačno ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice.
3: Hezké odpoledne. Silný provoz stále čekejte na dojezdech do Prahy po D8 a po D5. Na D8 nesouvislá kolona od 3. kilometru až ke sjezdu na Kbelskou do Cínovecké ulice. Zde je to asi na 25 minut. A na příjezdu po D5 popojíždí nejprve kamiony od Rudné zhruba z 5. kilometru v pravém pruhu. Osobní auta se pak zastavují zhruba kilometr před Pražským okruhem. Na okruhu pak kolona pokračuje až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení zhruba 20 minut, kamiony se ale zdrží výrazně déle. Provoz stále vázne také na jižní spojce, a to v obou směrech. Směrem na Štěrbohli čekejte kolonu, která začíná kousek za nájezdem od Spořilovské, pomalu se jede až za Lanový most. Směrem na Smíchov pak tradičně kolona od sjezdu do Vídeňské za Barandovský most, v obou směrech zdržení minimálně na čtvrt hodiny. A regulují se stále vjezdy do tunelu Blanka směrem Stroj. Kolonu proto čekejte jak v Povltavské od Libně, tak také v ulici v Holešovičkách od Bulovky, zdržení minimálně na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Tolik aktuální zprávy a pohled na silnice. Chystáte-li se v tomto počasí autem na nějakou delší trasu, tak rozhodně nepodceňte dostatek tekutin a častější pauzy, ať už nicméně míříte kamkoliv, tak přejeme šťastnou cestu. Další dopravní servis odvysíláme za necelou čtvrt hodinu. Ještě předtím se ale budeme věnovat dnešnímu datu, tedy 31. červenci. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to se dozvíte už za chvíli. Dobré odpoledne přejeme.

0: To byl Adonis ve vysílání Rádia Praha. Je přesně 3:15 a taky je pátek, 31. července. Jsme přesně v polovině prázdnin, za námi je jejich první měsíc. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená z latiny zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidy Aymana Zawahriho. United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Prezident Biden oznámil výsledek akce. Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more. Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru až do Cínovecké ulice přes jezd na Kbelskou. Celkové zdržení kolem 25 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od Rudné z 5. kilometru se jede v koloně až na Pražský okruh k Ořechu. Celý úsek je až na půl hodiny. A provoz vázne také na jižní spojce v obou směrech. Směrem na Štěrboholy je kolona od sjezdu na Strašnice za Lanový most. A směrem na Smíchov pojedete pomalu od sjezdu na Pankrác za Barandovský most. Zdržení obou směrně až 1/4 hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: To byl Robbie Williams, Radio Praha v 15 hodin vysílá další aktuální zprávy. Připravili je Mirek Kasan, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je pátek 31. července.
2: Novým lídrem kandidátky ODS v Praze 1 bude místo Filipa Dvořáka současný radní pro zdravotnictví Michal Miller. Rekonstrukce křižovatky u letiště Václava Havla omezí řidiče nejspíš do konce srpna. Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. A odpoledne začne přibývat oblačnosti, která večer místy přinese přeháníky nebo bouřky i silné. Zítra bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Nejvyšší teploty dnes 39, zítra 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vedení ODS v Praze schválilo novou kandidátku pro komunální volby v Praze 1. Výkonná rada ODS původního lídra kandidátky Filipa Dvořáka vyloučila z partaje kvůli poškozování dobrého jména strany. Na prvním místě je nově současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Miller.
4: Kandidátní listinu pro volby na Praze 1 schválila regionální rada ODS Praha. Kandidátka byla sestavena z členů ODS a doplněna také o nezávislé kandidáty. Přestože času na její sestavení nebylo mnoho, myslím, že se podařilo celou situaci zvládnout rychle a konstruktivně.
2: Silničáři dál opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu, budou taky betonovat mostní pilíř. Řidiči musí i nadále počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Ve středním dělicím páse připravujeme betonáž mostního pilíře, omezení v režimu jeden pruh do Prahy a dva z Prahy ven po D7 zůstane z tohoto stavebního důvodu tedy až do konce srpna. Všem řidičům moc děkujeme za trpělivost.
2: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
6: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle šéfa BESIPu Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. A doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Pakistánští záchranáři objevili na hoře Broad Peak těla 4 účastníků mezinárodního horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina. Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Fotbalisty pražské Sparty dnes čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Od 19 hodin nastoupí proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Letenští také nebodovali, na hřišti Zbrojovky Brno prohráli 1-3. Pokračuje kapitán Sparty Lukáš Haraslín.
7: Dostáváme strašně veľa gólov, či už poslední zápasy, alebo aj minulou sezonu, a víme, že jsme tam urobili velké chyby. Ťažko sa mi hľadať možno nejaké pozitíva, takže treba si to zanalizovať, treba si každý vstúpiť do svedomia a hľadať chyby v sebe a potom hrať ako tým a odstraňovať tie chyby.
2: Utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, večer se místy přidají přeháňky nebo bouřky i silné, s nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné. Naměříme nejvýš 30 stupňů. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Kuba Vodička. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Nejsilnější provoz je stále na příjezdech do Prahy. Aktuálně je to na D5 před Prahou, kde se popojíždí už od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru v obou pruzích. Kolona pak jede pomalu až na Pražský okruh, kousek zase jest na Ořech. Vše je pouze provozem, ale zdržení stále kolem půl hodiny. Silný provoz čekejte stále i na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Nesouvislá kolona začíná stále v okolí 3. kilometru. Velmi pomalu se kolem zdi pěde až do Cínovecké ulice před sjezd do Kbelské, kde je dopravní omezení. Zde je celý úsek na 20 až 25 minut. Provoz vázne stále ještě na jižní spojce v obou směrech. Směrem na Štěrboholy popojíždí kolona od sjezdu na Strašnice za Lanový most k Průmyslové. Směrem na Smíchov se zastavíte za sjezdem na Pankrát. Pomalu se jede za Barandovský most. Obou směrně zdržení 10, maximálně 15 minut. A zdržíte se stále také na magistrále v centru Prahy. V úseku mezi Hlávkovým mostem a muzeem se popojíždí v obou směrech a je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Dobrý den, 6,5 minuty po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Aktuální zpráva, meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Lidé by se měli při pobytu venku, zejména odpoledne, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Detaily nabídneme už za chvíli. No a připravená je také muzika, zazní Damiano David. Taky skupina Coldplay. Nebo Thomas Robin. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Páteční, poslední červencové odpoledne trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Hlavní město a Středočeský kraj mají kvůli horku a zhoršené kvalitě ovzduší vyhlášenou smogovou situaci. Nejde tentokrát o prach nebo kouř, ale o vysoké koncentrace přízemního ozonu, který vzniká v ovzduší při intenzivním slunečním záření, reakcí dalších látek z dopravy a průmyslu. Smogová situace tak souvisí i s mimořádně vysokými teplotami, které se dnes v Česku místy blíží až ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové proto doporučují omezit venku hlavně odpoledne větší fyzickou námahu. Opatrní by měly být především lidé s chronickými dýchacími potížemi, seniori a malé děti. Vyšší koncentrace přízemního ozonu totiž můžou dráždit sliznice a plíce. Lidé pak můžou cítit pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a nebo tlak na hrudi. Víc o tom píšeme také na webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Jakub Vodička.
1: Hezké odpoledne, začnu čerstvou nehodou, ta je ve Strakonické ulici směrem z centra, kousek za Branickým mostem, kde se srazil kamion s osobním autem. Řidiči dali havarovaná auta sice už do odstavného pruhu, ale v místě se stále výrazně zpomaluje. Řidiči si nehodu prohlížejí a kolona od Branického, od Barandovského mostu, která se vytvořila, tak vás aktuálně zdrží 10 až 15 minut. Pomalu stále jede příjezd do Prahy po dálnici D5, auta se v obou pruzích zastavují na úrovni Rudné na 5. kilometru a pomalu se pak jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Celé je to stále na 25 až 30 minut. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D8. Nesouvislá kolona aktuálně začíná kousek před sjezdem na Zdiby, zhruba na 2. kilometru. Pomalu se jede až ke sjezdu na Kbelskou do Cínovecké.

0: Kenya Grace nás v odpoledním vysílání Rádia Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Připravil je Mirek Kasan, je 15:29.
1: Hezké odpoledne. Meteorologové dnes odpoledne vyhlásili v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Lidé by se měli při pobytu venku, zejména v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. V červenci zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 39 lidí, meziročně o 4 více. Od začátku roku bylo zatím obětí dopravních nehod 220, což je o 8 víc než loni. Vyplývá to z policejních statistik. V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Jejich počet se letos za prvního půl roku ve srovnání se stejným obdobím loni zvýšil o 20% na 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky ní lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. V zemích Evropské unie dnes začala v praxi platit směrnice, která usnadňuje opravy výrobků na místo jejich výměny, informovala o tom Evropská komise. Spotřebitelé mohou požádat o opravu rozbitých výrobků, a to i v případě, že už uplynula zákonem daná záruční lhůta. Výrobci budou muset tyto opravy nabízet za přiměřenou cenu a v přiměřené lhůtě. Miroslava Koupka střídá na lavičce fotbalového národního týmu španělský trenér Santi Denia. 52-letý rodák z Albacete podepsal s vedením fotbalové asociace dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z Deniových asistentů bude jeho krajan Pablo Amo. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až jasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti, večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí k 39 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle silné. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice. Kubo, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, začnu příjezdy do Prahy, nejprve D5 před Prahou, před Pražským okruhem. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná aktuálně na 5. kilometru. Osobní auta se zastavují někde v okolí 1. kilometru před Pražským okruhem, následně se v obou pruzích pak jede přes Pražský okruh až za Ořech. Pro osobní auta je to zhruba na nějakých 20 minut, kamiony se zdrží o něco déle. Silný provoz stále také na příjezdu do Prahy po D8, nesouvislá kolona začíná aktuálně u sjezdu na Zdiby, ten provoz zde pomalu slábne. Pojedu pomalu se jede až do Cínovecké před sjezd na Kbelskou, ale aktuálně to zdržení by mělo být jen kolem 15 minut. Pomalu pojedete pak ještě na jižní spojice, kde jsou kolony v obou směrech. Směrem na Štěrboholy se popojíždí od sjezdu na Strašnice k Průmyslové, směrem na Smíchov se zastavíte za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede za Barandovský most, obou směrně to až na 15 minut. A zdržení čekejte i v centru Prahy na magistrále mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Jsou kolony v obou směrech a je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Erkila Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové, influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4:15 po půl čtvrté pokračuje odpolední Praha. Teploty jsou dnes skutečně vysoké, možná jste proto vyrazili nebo třeba právě vyrážíte k vodě. Vyrazila k ní i naše létající redaktorka Sabina Vosecká, zjišťovala třeba, jakým způsobem kontrolují čistotu vody v jezeře Lhota. Její reportáž pro vás budeme mít už za pár minut. Teď pro vás mám DJ Felixe Jena, hezký poslech.

0: Taky tipery, páteční odpoledne, poslední červencové trávíte s Rádiem Praha. Nejenom dnes, ale i v dalších dnech nás čekají tropické teploty a to je nejlepší přečkat někde u vody. K jezeru Lhota proto vyrazila naše létající redaktorka Sabina Vosecká, aby zkontrolovala návštěvnost, ale taky kvalitu vody.
1: Dneska nás čeká parný den, a tak není divu, že většina lidí proto vyráží k vodě. Já jsem vyrazila v rámci svojí práce k jezeru Lhota a hned jsem tu narazila na pětičlennou rodinku v čele s panem Šimonem.
2: My tady máme rádi to, že je tady hodně stromů, takže i v těch teplých dnech vždycky najdeme kousek stínu. I když přijde hodně lidí, tak se to tady rozprostře, protože tady máme spoustu prostoru. A co je pro nás skvělé, jak jste zmínila, máme 3 děti, tak je pro nás důležitá čistota vody a ta je tady pravidelně kontrolována a díky velké hloubce je tady poměrně čistá voda.
1: Anička a Tonička, tak holky, co se vám tady nejvíc líbí? Tatínek už to teďka zmínil, že tady je čistá voda.
3: Mně se líbí, že tady vždycky chodíme a plaveme.
1: Právě zmiňovaná čistota vody je pravidelně hlídaná speciálním senzorem. Ten je umístěný na plováku uprostřed jezera.
4: Jsme opravdu jedni z mála, kteří vlastně v Čechách tuhletu metodu, prostě ten plovák využívají a my jsme s tím opravdu moc spokojení. A je to taková vlastně speciální metoda, je to vlastně ultrazvukový papesek, který vlastně v jednometrové hloubce má poloměr asi 800 metrů. Což u nás dostačuje do každého centimetru naší vodní plochy. Ten plovák je umístěný v centru jezera a vlastně ty synice, které v určitou dobu, když prostě přesně je vlhkost, teplota, vzduch, světlo, všechno, co jim přesně vyhovuje, což my neumíme posoudit, kdy to prostě přesně je, ale ty synice chtějí jako jít z toho dna nahoru, tak vlastně v tom jednometrové hloubce je ten papesek zabije.
1: Dodává ředitel jezera Lhota Luboš Kořínek. Podle něj dosahuje návštěvnost v horkých letních dnech až několik tisíc návštěvníků denně. O něco slabší jsou pak všední dny, pondělí nebo úterý, a taky když klesnou teploty pod 30 stupňů. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Z vody teď vyrazíme na silnice, jak to na nich v Praze a okolí vypadá, ví Jakub Vodička.
5: Hezké odpoledne. Pomalu se stále jede na dálnici D8 před Prahou. Kolona začíná zhruba půl kilometru před sjezdem na Zdiby. Pomalu se pak jede celou Cínoveckou až ke sjezdu na Kbelskou ulici. Je to asi na 20 minut. Pomalu se popojíždí také na příjezdu do Prahy po D5. Kamiony popojíždí stále od Rudné ze 4. kilometru. V pravém pruhu osobní auta se zastavují zhruba na prvním kilometru a pomalu se pak jede v obou pruzích až k Pražskému okruhu, kde kolona pokračuje k Ořechu. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut, pro kamiony to zdržení bude určitě delší. Provoz pak vázne ještě v Novopatské směrem na Kbelskou. Pomalu se jede od nájezdu z Černého mostu až k samotnému sjezdu do Kbelské, je to asi na 15 minut a zdržíte se stále i na magistrále v centru Prahy. V úseku mezi Hlávkovým mostem a muzeem jsou kolony v obou směrech a zdržíte se 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To

0: pátek 31. července, Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Mirek Kasan. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Vojto.
0: Bylo 16 hodin.
2: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Voda v pražském Šeberáku není kvůli sinicím vhodná ke koupání. Zákaz nadále platí na Džbánu ve Vokovicích. Do španělské Seuty na severu Afriky přišlo z Maroka za jediný den na 60 tisíc migrantů. A zítra bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy s přeháňkami, odpoledne i s bouřkami, ojediněle i silnými. A naměříme nejvýš 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na nádrži Džbán ve Vokovicích je stav ještě horší a dál tam proto platí zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou nadále v pořádku, potvrzuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
6: V posledních dvou týdnech se výrazně zhoršila kvalita vody na Šeberáku. Celkem v Praze monitorujeme 9 koupacích míst. Na 7 z nich je stále voda vhodná ke koupání. Maximálně může být mírně zakalená, ale přitom zdravotně nezávadná.
2: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele, má zavřený areál, nefunkční web a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
7: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
2: Do španělského města Seuta na severu afrického kontinentu se od včerejška ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc migrantů. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 lidí. Oznámil to starosta města Juan Jesus Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. To ve snaze zmírnit situaci v uplynulých hodinách mělo kontrolu na své straně hranice. Někteří migranti se dokonce začali ze Seuty sami vracet. Tvrdí, že je město přeplněné a místní obyvatelé jsou k ním nepřátelští. Hokejista Tomáš Nosek nově patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí k 28 až 30 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to v pátek odpoledne vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička.
1: Hezké odpoledne. Aktuálně máme problém na D1 kousek za Prahou, konkrétně v omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Zůstalo stát v pravém jízdním pruhu přímo v omezení nepojízdné osobní auto. Na místo velmi rychle dorazil odtah. V tuto chvíli se auto nakládá, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona ale velmi rychle narostla, dá se říci skoro až ke sjezdu na Velké Popovice, zhruba na 16. kilometr. Čekejte zdržení asi půl hodiny a ta kolona i po odtažení se bude ještě nějakou dobu rozjíždět. Silný provoz stále očekávejte na příjezdu do Prahy po D5. Kamiony se zastavují u Rudné zhruba na 4. kilometru. V pravém pruhu osobní auta pak asi kilometr před sjezdem na Pražský okruh. Kolona následně pokračuje na Pražském okruhu až kousek za Ořech. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut. Kamiony pojedou celý úsek déle a zdržíte se stále v centru Prahy na magistrále. V úseku mezi Hlávkovým mostem a muzeem jsou kolony v obou směrech, zdržení až na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 16. hodině pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Mirek se ve sportu ve zprávách věnoval hokeji, konkrétně zprávě o tom, že hokejista Tomáš Nosek nově patří Pardubicím. Za pár minut se ale ve vysílání budeme věnovat i tenisu. Česku totiž oznámilo nominaci na pohár Billie Jean Kingové. Nechybí finalist k Wimbledonu ani deblová jednička. Podrobnosti za malý moment. Do té doby ale samozřejmě další muzika. Co se obecně té muziky po 16. hodině týče. Zazní skupina UDG.

připravení Linkin Park. A taky spousta dalších. Klidný pátek přejeme.

0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Na pláži v písku leželo srdce,

0: Daido, singlu Thank You děkuje svému příteli. My děkujeme vám, že s námi trávíte to páteční poslední červencové odpoledne. Tady je Radio Praha. České tenistky pojedou na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v mimořádně silné sestavě. Kapitánka Barbora Strýcová oznámila první nominaci a nechybí v ní obě letošní finalistky Wimbledonu, šampionka Linda Nosková i Karolína Muchová. Doplní je Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siniáková. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se uskuteční od 22. do 27. září a Češky hned na úvod čeká čtvrtfinále proti Velké Británii. Strýcová říká, že tým jede v nejsilnějším možném složení a všechny hráčky chtějí reprezentovat. České tenistky se mezi 8 nejlepších týmů vrátily po 2 letech a budou útočit už na 12. triumf v historii soutěže. Podrobnosti najdete také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako

0: Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice.
1: Hezké odpoledne. Lepší zprávu budu mít z D1 za Prahou na 24. kilometru za Mirošovicemi. V omezení na mostě Šmejkalka už se povedlo odtáhnout nepojízdné auto z pravého pruhu. Průjezdné tak jsou v omezení oba pruhy, ale kolona, která se vytvořila, je velmi dlouhá. Začíná aktuálně u Velkých Popovic, respektive u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. A i když se postupně začíná rozjíždět, tak stále to zde.

0: dráhy na magistrále v obou směrech. Směrem z Hlávkova mostu k muzeu pojedete aktuálně asi 15 minut, v opačném směru pojedete o něco kratší dobu, je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: byl Alvaro Soler ve vysílání Rádia Praha. Je přesně 5:30 a vysíláme krátké zprávy. Připravili Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Od zítřka budou moci cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku, nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na víc než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km v hodině. Na celém území republiky platí taky výstraha před velmi vysokými teplotami. Na Moravě tropy vydrží i do zítřka. Ve věku 91 let dnes ráno zemřel divadelní a filmový režisér, pedagog a emeritní ředitel Pražského divadla na Vinohradech František Laurin. Skonal v nemocnici na Homolce, kde se léčil se srdcem. Oznámila to jeho dcera, herečka Sabina Laurinová. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. Novým trenérem české mužské fotbalové reprezentace se stal poprvé v historii zahraniční kouč. Španěl Santi Denia podepsal s vedením Fotbalové asociace České republiky 2letou smlouvu s opcí. Jeho plat zveřejněn nebyl, ale podle předsedy asociace Davida Trundy bude financován z jiných zdrojů. V Praze bude zítra převážně oblačno, ráno i zataženo. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o situaci na pražských silnicích má Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
3: Příjemné odpoledne. Začne ještě upozornění na kolonu, která čeká na řidiče mířící z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno. Do kolony vjedete už na úrovni Pražského okruhu zhruba na 10. 11. kilometru a pomalu se v koloně jede až do omezení u mostu Šmejkalka na 23. až 4. kilometru. V tuto chvíli je to zhruba na 40 minut, tak pokud se chystáte na D1, s tím určitě počítat. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále nesouvislá kolona od Rudné ze 4. kilometru až k Ořechu na Pražský okruh. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. A v Praze teď aktuálně máme hned 3 nové dopravní nehody. Bouralo se na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Nejprve je nehoda za Barandovským mostem u nájezdu od Modřan, kde se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona z Barandovského mostu zatím na 15 minut. Druhá nehoda na jižní spojce pak je o několik kilometrů dál, a to na konci jižní spojky před Průmyslovou, kde se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem, kolona z Lanového mostu na 10 minut a třetí nehoda je pak v ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh, kde se také jezdí jen jedním pruhem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré odpoledne, 3:45 po 4:30 pokračuje odpolední Praha. Groovy Market Fest v Riegerových sadech nebo komentované prohlídky Kramářovy vily, pár tipů na to, co o víkendu podniknout, pro vás budeme mít už za chvíli, díky kolegovi Jiřímu Šteflovi z kulturní redakce. No a hrát vám budeme třeba Bruna Marze nebo DJ Alefa Arbena. Klidný poslech, přeje Vojtěch Přívětivý. Baby.

0: Eda Sheerana jste poslouchali v odpolední Praze. Ať už děláte cokoliv, tak děkujeme, že u toho ladíte 107,1 FM. Máte už plány na víkend? Jestli ne, tak si zesilte rádio.
1: Gastronomie, lokální designéři, ale i hudba po celý den, tohle všechno skloubí dohromady Groovy Market Fest v Rígrových sadech. V sobotu se tam můžete těšit na pečlivě vybrané pražské podniky od bister přes restaurace až po kavárny. Popovídáte si s místními designéry a nakoupíte si od nich pečlivě vyrobené zboží. Do Rígrových sadů se na tuhle akci můžete vydat mezi 12 a 22 hodinou. Nejlepší to prý bude těsně před západem slunce. A nebo se vydejte do vily prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře. Sídlo českých premiérů tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Díky komentovaným prohlídkám se podíváte do interiéru a navštívíte i rozsáhlé zahrady s vyhlídkou. První prohlídka začíná v 10 hodin dopoledne, poslední v 5 odpoledne. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jakub Vodička.
2: Hezké odpoledne. Nový problém je opět na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Tentokrát za Mirošovicemi na 22,5 kilometru se hned na začátku omezení srazila dvě auta, blokují pravý jízdní pruh a kolona, která se vytvořila po předchozích problémech od pražského okruhu z 11. kilometru, se tak už nerozjíždí. Čekejte zdržení na výjezdu z Prahy, tedy po D1 minimálně 3/4 hodiny. Bouralo se na několik místech v Praze, nehoda je na jižní spojce směrem na Štěrboholi, kousek za Barandovským mostem. U nájezdu z Modřance srazil kamion s osobním autem, zde je průjezdný pouze pravý pruh. Kolona narostla už do Dobřížské ulice za tunel Mrázovka, čekejte zdržení 25 minut. Další nehoda se řeší na jižní spojce pak dále, a to směrem na Štěrboholi před sjezdem na Průmyslovou. V levém pruhu srážka dodávky s osobním autem, zde je kolona jen z Lanového mostu na 10 minut. A další problém je v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na pražský okruh, se v pravém pruhu srazila dvě auta, kolona má zhruba kilometr a je na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás, odpověď

0: Elton John a Britney Spears společně na Rádiu Praha. Teď už je tady 17. hodina. Další zprávy jsou připravené a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký den.
1: Hezký den, Petře Zajíčku. Příští týden se bude konat festival Prague Pride. Policisté chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. U Chodovského hřbitova v Praze 11 by mělo vzniknout více než 60 nových parkovacích míst. Požár nedaleko Bordeaux ve Francii mají hasiči už pod kontrolou. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 31 stupňů, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
1: Praha 11 plánuje rozšířit parkování podél Chodovského hřbitova. Radnice chce přidat alespoň 65 nových míst pro auta, vybudovat přechod, upravit povrchy a přidat lampy veřejného osvětlení. Stavební práce by měly stát asi 24 milionů korun. Pokračuje mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
4: Bylo nutné zde rozšířit parkovací možnosti. Vzniklo přibližně 400 ubytovacích jednotek, což znamená také nárůst počtu automobilů a to má dopad na rezidenty. Nová parkovací místa vzniknou především na volných pozemcích přiléhajících ke komunikaci. Stávající chodník bude pouze posunut, zásah do zeleně se proto neplánuje.
1: Na zámku Konopiště u Benešova se o víkendu koná tradiční slavnost ovocných knedlíků. To bylo oblíbené jídlo arcivé vody Františka Ferdinanda d'Este. Akce podle konopištské kastelánky Jany Sedláčkové začíná zítra i v neděli vždy v 10 hodin.
5: Na zámeckém nádvoří o tomto víkendu mohou návštěvníci zámku ochutnat ovocné knedlíky domácí, se švestkami, s meruňkami, s různými druhy posypu a zároveň, pokud navštíví oba dva zámecké okruhy, tak dostanou jednu porci knedlíků zdarma.
1: Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči už pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil přes 40 tisíc hektarů porostu.
6: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Zlínští fotbalisté dnes nastoupí v předehrávce druhého kola šance ligy na hřišti pražské Sparty. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Oba týmy se sice utkají o první body v sezóně, ale podle asistenta zlínského trenéra Lukáše Motala jsou každý v jiné situaci.
7: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a to zápas byl poražený týmu z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít ti takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět.
1: Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se vyskytnou přeháňky nebo bouřky ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Kuba Vodička.
9: Hezké odpoledne. Problémy čekejte stále za Prahou na dálnici D1 směrem na Brno. Za Mirošovicemi na 22. a 5. kilometru se v omezení řeší nehoda dvou aut. V pravém pruhu kolona začíná už za Pražským okruhem na 12. kilometru a to zdržení aktuálně na dálnici zhruba na hodinu. V Praze se pak bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholi za Barandovským mostem. U nájezdu od Modřan se srazil kamion s osobním autem. Průjezdný je pouze jeden, na to pravý pruh. Kolona začíná už za výjezdem z tunelu Mrázovka v Dobřížské. Kolona zdržila asi 25 minut. Další nehoda se řeší na jižní spojce směrem na Štěrboholi, pak před Průmyslovou. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Zde je kolona z Lanového mostu na 10 minut. A poslední problém je také v ulici k Barandovu. Směrem z centra, kousek před nájezdem na Pražský okruh, se srazila v pravém pruhu dvě osobní auta. Na místě už je pouze jedno vozidlo, které se bude odtahovat. Kolona má zhruba kilometr, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 17. hodině. Alex Warren. The Weeknd. A třeba Žbel. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné poslední červencové odpoledne.

0: Tak to byl Alex Warren na Rádiu Praha. No a já teď připomínám, že máte stále ještě dost času na to ovlivnit naše hlasování, co se týče pořadu Vinyl, který vysíláme každé pondělí od 21 hodin, tady po zprávách po 21. hodině. No a vy to ovlivňujete svým hlasováním na Facebooku Rádia Praha. Čas na to máte až do tedy pondělního poledne, takže ještě přes celý následující víkend. Co si tady budeme hrát pondělí 3. srpna večer? Budou to britští Arctic Monkeys a jejich album AM, anebo američtí The Killers a Battleborn. Tak kterou desku, které LPčko si nakonec pustíme, zatím v průběžné hlasování vypadá, že to budou Američané The Killers. Ale jak říkám, ještě dost času na to, to třeba nějakým způsobem zvrátit. Uvidíme, každopádně hlasujte na Facebooku Rádia Praha. A teď o dopravě Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Dlouhou kolonu stále čekejte na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno. Aktuálně se auto zastaví za Pražským okruhem zhruba na 12. kilometru a pomalu se jede až do omezení na Šmejkalce, což je zhruba 24. kilometr. Tam už sice nic nebrání provozu, ale to zdržení je v tuto chvíli asi 50 minut. V Praze budu mít lepší zprávu z jižní spojky směrem na Štěrboholi za Barandovským mostem. Už se u nájezdu od Modřan podařilo dát havarovaná auta na stranu, nic nebrání provozu. Každopádně kolona od tunelu Mrázovka z Dobřížské se bude ještě nějakou chvíli rozjíždět. Zdržíte se stále kolem 15 minut. Další nehoda na jižní spojce se ale stále řeší a je to kousek před sjezdem na Průmyslovou směrem k Černému mostu. V levém pruhu srážka dodávky s osobním autem. Kolona z Lanového mostu aktuálně na 10 až 15 minut. A další problém je ještě v ulici k Barandovu směrem z centra, kde se řeší nehoda před nájezdem na Pražský okruh v pravém pruhu. Projíždí se jen jedním pruhem. Kolona má něco přes kilometr, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: A jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Meteorologové dnes odpoledne vyhlásili v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Lidé by se měli při pobytu venku, zejména v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Nedostatkový lék tamoxifen na hormonální léčbu rakoviny prsu je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky z Dánska, kterou prodejny převzaly až dnes. Pacientky si mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Senioři budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident Petr Pavel. Taky budou moci získat zpátky státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. V zemích Evropské unie dnes začala v praxi platit směrnice, která usnadňuje opravy výrobků na místo jejich výměny. Informovala o tom Evropská komise. Spotřebitelé mohou požádat o opravu rozbitých výrobků, a to i v případě, že už uplynula zákonem daná záruční lhůta. Výrobci budou muset tyto opravy nabízet za přiměřenou cenu a v přiměřené lhůtě. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou finalistky Wimbledonu Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siniaková. V Praze bude zítra převážně oblačno s nejvyššími teplotami mezi 29 a 31 stupni Celsia. Odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Dlouhou kolonu stále čekejte, pokud míříte z Prahy směrem na Brno po dálnici D1. Auta se zastavují aktuálně za Pražským okruhem zhruba na 12. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na Šmejkalce na 24. kilometr. Stále se celkově zdržíte 40 až 45 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od nájezdu z D5 až kousek za Ořech. Zdržení až 20 minut. V Praze se pak řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi, kousek před Průmyslovou. V levém jízdním pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona aktuálně kousek před sjezdem na Strašnice, zdržení kolem 20 minut. A další problém je stále v ulici k Barandovu směrem z centra, kousek před Pražským okruhem se v pravém pruhu aktuálně odtahuje havarované vozidlo. Projíždí se jen levým pruhem, ale zde se kolona netvoří a výrazně se nezdrží. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
6: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
5: S Lenkou Vahalovou.

Super pocit, tak hodnotí darování krvetvorných buněk student Martin, který zachránil život muže kolem 40 let. Martina uslyšíte i v následující reportáži, ve které se také dozvíte, jak se můžete nechat zapsat do registru dárců už za pár minut.

In my same old us before we learned our truth.

0: Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. Tak to je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jenom krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky.
1: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do dárcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
2: Dobrý den, pojďte dál. Máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
3: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka.
2: Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost. Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice. Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst než žvíkačku.
4: Ano, nelíbat se.
2: A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
3: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Zhruba 10x mám s tím i točit.
2: Můžete, je to jedno. To vyšmrlíte. Takže to je všechno? To je prostupní vyšetření všechno. Přesně tak.
3: Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování, že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
2: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
3: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
5: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě v zahraničí, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený a právě mi volalo neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje, ale právě byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně, to je úplně super, takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu, byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly, potom to mi asi po 14 dní volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
3: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život, je to takhle jednoduché.
2: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
1: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: A jsme opět na pražských silnicích. Informace má pro nás Kuba Vodička.
6: Hezké odpoledne. Zdržení stále očekávejte na dálnici D1 za Prahou, pokud míříte směrem na Brno. Aktuálně se popojíždí skoro od sjezdu na Velké Popovice, asi ze 14. kilometru. Pomalu se pak jede do omezení na Šmejkalce, aktuálně zdržení kolem půl hodiny. Zdržíte se i na pražském okruhu směrem k D1. Pomalu se jede mezi D5 a Ořechem, je to zhruba na čtvrt hodiny. Nehoda se řeší v Praze na jižní spojce směrem na Černý most, kousek před Průmyslovou se srazila dodávka s osobním autem, projíždí se pouze pravým pruhem, kolona aktuálně od sjezdu do ulice v Korytech, tedy od sjezdu na Strašnice asi na 20 minut, pomalu se ale kolem nehody jede také v opačném směru, kde očekávejte kolonu ze Štěrboholské spojky od Dolních Počernic na 10 minut a provoz vázne také v Novopatské, kde se jede velmi pomalu od nájezdu z Černého mostu až k omezení ve Velké ulici, je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Dobrovolní hasiči kropí ulice v centru Prahy, snaží se tak bojovat s vysokými teplotami. Rekonstrukce křižovatky u letiště Václava Havla bude omezovat řidiče nejspíš do konce srpna. Španělskou hranici v Seutě překročilo asi 60 tisíc lidí. Armáda je postupně vrací zpátky do Maroka. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme nejvýš 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Teploty v Česku dnes na mnoha místech přesáhly hranici 35 stupňů Celsia. Rozpálené centrum Prahy se proto snaží ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropí ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
2: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
3: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten podzemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
2: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
4: Základem je pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
2: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Silničáři dále opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu a budou také betonovat mostní pilíř. Řidiči musí i nadále počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Ve středním dělícím páse připravujeme betonáž mostního pilíře. Omezení v režimu jeden pruh do Prahy a dva z Prahy ven po D7 zůstane z tohoto stavebního důvodu tedy až do konce srpna. Všem řidičům moc děkujeme za trpělivost.
0: Praha 1 chce udělovat nová ocenění. Chce tím upozornit na významné stavby, tradice nebo třeba kulturní akce a řemesla v městské části. Návrhy můžou lidé posílat do poloviny srpna, uvedla mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
6: Městská část povede veřejně přístupný seznam oceněných míst, aktivit, provozoven a řemesel. Držitelé statutů mohou získat certifikát, pamětní desku nebo plaketu a prezentaci na oficiálních komunikačních kanálech městské části.
0: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpátky do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se jich podařilo vrátit zpátky asi 25 tisíc. Podle úřadů se všichni k odchodu rozhodli dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
7: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val. Jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Oznámili to dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé fotbalové asociace České republiky. S jejím vedením Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028. Mužstvo chce podle svých slov budovat především na základě týmového ducha a má taky zájem o Patrika Šika, který po neúspěšném světovém šampionátu ohlásil konec reprezentační kariéry. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se vyskytnou přeháňky nebo bouřky ojediněle i silné. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A po zprávách jako vždy doprava a Kuba Vodička. Hezké odpoledne. Začnu výjezdem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno. Pokud se chystáte na D1, stále očekávejte zdržení před omezením na Šmejkalce. Kolona je aktuálně zhruba z 14. kilometru od sjezdu na Velké Popovice až na kilometr 24 do omezení. Stále zdržení 25 až 30 minut. Přímo v Praze se stále řeší nehoda na jižní spojce před Průmyslovou směrem na Černý most. V levém jízdním pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Na místě už je policie. Kolony začínají aktuálně před Lanovým mostem u sjezdu na Strašnice, zdržení až 20 minut. Pomalu se pak jede i v opačném směru od sjezdu na Dolní Počernice ze Štěrboholské spojky k nehodě pojedete asi 10 minut a provoz vázne ještě v Novopatské ulici. Aktuálně se auta zastavují před sjezdem na Satalice do omezení ve Kbelské, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update. Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: V Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
14: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
15: V dnešním posledním červencovém pražském updateu zamíříme do Vinohradské nemocnice a téma bude jasné – horko, které zaměstnává i řadu zdravotníků. Vydáme se také do zoologické zahrady a seznámíme vás s novým přírůstkem – mládětem lachtana jihoafrického. A už za pár okamžiků navštívíme novinku na Vltavě, a to moderní servisní loď. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný páteční večer.
14: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala obsluhovat nová servisní loď. Tanker může zajistit tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Podle ředitelství vodních cest je bezpečnější a ekologičtější než staré plavidlo z konce minulého století.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhý straně je pravej. Bustrál, to je vepředu motor na jízdu. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody, a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet zrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
6: Hezký podvečer. Kolonu stále očekávejte na dálnici D1, pokud míříte z Prahy na Brno. Auta v tuto chvíli brzdí kousek před sjezdem na Velké Popovice a Strančice, asi na 14. kilometru. V koloně se pak pomalu jede až do omezení na Šmejkalce za Mirošovice na 24. kilometr. Stále je to na nějakých 25 až 30 minut. Opatrně aktuálně také na příjezdu do Prahy po D6. Kousek před sjezdem na Pražský okruh havarovalo osobní auto. Na místě už je světelná šipka, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona má zhruba kilometr. Zdržíte se jen krátce, ale určitě opatrně dojíždí do Prahy po D6. Přímo v Praze se pak stále řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi, a to kousek před Průmyslovou, v levém pruhu srážka dodávky s osobním autem. Kolona od sjezdu na Strašnice asi na 20 minut a pomalu pojedete ještě v Novopatské před omezením Vekbelské. Auta se zastavují před sjezdem na Satelice, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Před více než měsícem se v pražské zóně narodilo mládě Lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do Lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a proč ho chovatele nejprve museli naučit plavat, byla zjišťovat naše letející redaktorka Sabina Vosecká.
2: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému Lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
3: Vysvětluje vrchní chovatel Lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
2: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se dej o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy a žijou s ním všichni čerti. Že přesně teď, kdy je škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným, ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
3: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
2: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si říkali,

0: Tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady? Prostě už plavu jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost a samozřejmě všechno děláme velice opatrně, protože se o něj hodně bojíme.
1: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
0: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, protože je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za dva dny, ho kojí a stačí mu to.
1: Plachta Nechová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosická, Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
3: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: V rámci pražského updateu je na řadě opět přehled pražských zpráv pro dnešní den, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Meteorologové vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Lidem doporučují omezit pobyt venku. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozónu kvůli pokračujícím vedrům. Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na nádrži Džbán v Vilkovicích je stav ještě horší a dál tam platí zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok v pořádku. Na Pražském hradě dnes složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Slavnostním ceremoniálem na třetím hradním nádvoří završili 25-denní výcvik, po jehož absolvování získávají status vojáka v záloze. Praha 11 plánuje rozšířit parkování podél Chorovského hřbitova. Radnice chce přidat alespoň 65 nových míst pro auta, vybudovat přechod, upravit povrchy a přidat lampy veřejného osvětlení. Stavební práce by měly stát asi 24 milionů korun. Praha 1 chce udílet nová ocenění. Chce tím upozornit na významné stavby, tradice nebo třeba kulturní akce a řemesla v první městské části. Návrhy můžou lidé posílat do poloviny srpna. Uvedla to mluvčí radnice Karolína Šnejdarová. Fotbalisty pražské Sparty dnes čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Za půl hodiny nastoupí na Letné proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Sparta taky nebodovala. Na hřišti prvoligového nováčka Zbrojovky Brno prohrála 1-3. V Praze bude zítra převážně oblačno s nejvyššími teplotami mezi 29 a 31 stupni Celsia. Odpoledne počítejte s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dopravu stále sleduje Kuba Vodička.
3: Hezký podvečer. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno stále ještě popojíždí kolona před omezením na Šmejkalce, i když se pomalu zkracuje. Aktuálně se zastavíte kousek za sjezdem na Velké Popovice na 17. kilometru a do omezení na 24. kilometru pojedete aktuálně asi 20 minut. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D6 přímo u sjezdu na Pražský okruh stále blokuje levý jízdní pruh havarované osobní auto po nárazu do svodidel. Vše je označeno světelnou šipkou, ale pravým pruhem aktuálně projedete plynule bez větší kolony, jen se lehce zpomaluje. Problémy jsou stále pak ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kousek před Průmyslovou blokuje levý jízdní pruh, stále nehoda dodávky s osobním autem. Kolona začíná před Lanovým mostem u sjezdu na Strašnice, zdržíte se kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Vinyl. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? Vinyl. To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Máme 31. července a je tady perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená zlatiny, zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidi Aymana Zawahiriho. United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Prezident Biden oznámil výsledek akce. Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more. Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
1: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Tak teploty nám v poslední době opět téměř atakují 40. Vedro zaměstnává i urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou třeba pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
2: Dobrý den, paní Dejlová.
3: Dobrý den.
2: Jak se máte dneska?
3: Dobře.
2: Dejchá se dobře?
3: Ano.
4: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
3: Na té levé noze se mi vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
2: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
4: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
5: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po léčení krásně ustoupili.
4: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
5: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
4: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
5: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemám.
4: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
6: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod cením pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
4: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď dopravní informace a Kuba Vodička.
7: Hezký podvečer. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno stále popojíždí kolona, která začíná v tuto chvíli zhruba na 17. kilometru za sjezdem na Velké Popovice a pomalu se jede až do omezení u Šmejkalky, kde mimochodem v tuto chvíli je velmi silná dešťová přeháňka. Vypadá to, že i s kroupami podle kamer kolem 24. až 25. kilometru jede se tam velmi pomalu. Čekejte zdržení kolem 20 minut a určitě velmi opatrně projíždět. Opatrně také na příjezdu do Prahy po D6, u sjezdu na Pražský okruh stále blokuje levý pruh havarované osobní auto, vše je označeno světelnou šipkou, nárazově se zdržíte jen v krátké koloně a na jižní spojce směrem na Černý most se před sjezdem do Průmyslové stále řeší nehoda dodávky s osobním autem v levém pruhu, kolona začíná před Lanovým mostem za sjezdem na Strašnici, počítejte se zdržením asi 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A ještě jaké počasí nás čeká v následujících hodinách, tak v noci i zítra už bude oblačno až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty v noci opět 22 až 20, takže nás čeká další tropická noc. Moc se neochladí, takže to bude pro mnohé také dost těžká noc. No a zítra přes den teploty o něco nižší než dnes budou se pohybovat během soboty mezi 29 a 31 stupni Celsia.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: A jsou tady zprávy na 19. hodinu, které připravil do vysílání kolega Mirek Kasan. Tak Mirku, stále příjemný teď už večer.
1: Teď už večer, páteční. Dobrý večer, Petře. Novým lídrem kandidátky ODS v Praze 1 bude místo ex-starosty Dvořáka současný radní pro zdravotnictví Miller. Ministerstvo zahraničí znovu nevpustilo novinářku deníku N Pokornou na tiskovou konferenci. Dálnice D3 je delší o další 3 kilometry. Řidiči se po ní dostanou k rakouským hranicím. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 31 stupňů, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami i silnými.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Vedení ODS v Praze schválilo novou kandidátku pro komunální volby v Praze 1. Výkonná rada ODS původního lídra kandidátky Filipa Dvořáka vyloučila z partaje kvůli poškozování dobrého jména strany. Na prvním místě je nově současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Miller.
3: Kandidátní listinu pro volby na Praze 1 schválila regionální rada ODS Praha. Kandidátka byla sestavena z členů ODS a doplněna také o nezávislé kandidáty. Přestože času na její sestavení nebylo mnoho, myslím, že se podařilo celou situaci zvládnout rychle a konstruktivně.
1: Ministerstvo zahraničí dnes nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti českých center v Černínském paláci. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní. Novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Syndikát novinářů České republiky vyzval novináře působící v Česku, aby se proti takovému chování ohradili a pokud ministerstvo nezmění svůj postoj, aby jeho akce bojkotovali. Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je od dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
1: Pakistánští záchranáři nahoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodního horolezecké expedice. Zatím se je nepodařilo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina. Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého 0,5 roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v nejsilnějším možném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Jako náhradnice je připravená dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se vyskytnou přeháňky nebo bouřky ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace a s nimi Kuba Vodička.
5: Hezký podvečer. Začnu na jižní spojce směrem na Štěrboholi, kde se kousek před Průmyslovou stále řeší nehoda dodávky s osobním autem. Projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona začíná na začátku Lanového mostu. Zdržení asi čtvrt hodiny. A problémy očekávejte, pokud jedete po dálnici D1 směrem na Brno. Kolona je za Prahou. Aktuálně začíná u sjezdu na Velké Popovice zhruba na 16. kilometru a na omezení, které je na Šmejkalce, pojedete aktuálně asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební nabídka po 19. hodině. Leony a Callum Scott. Pak třeba Years and Years. A nebo Benson Boone. A kromě muziky se už za chvilku vypravíme do pražského IMAXu, kde si užívá neskutečný zájem film Christophera Nolana Odyssea. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Pro některé fanoušky není Odyssea jenom název nového filmu Christophera Nolana, ale také doslova popis jejich cesty do kina. Za projekcí ze 70mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: I'm kinda into analog.
3: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film, natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
2: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho jsem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec potkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
3: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
9: Zóna 90.
10: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
11: Zóna 90.
10: Hodina hitů, která baví vás i nás.
12: To

Tak to byla Nora Jones na Rádio Praha. Teď už připomenutí počasí, jak bude v následujících hodinách v Praze a okolí. Tak v noci zítra už bude oblačno až zataženo, sluníčko se nám schová, místy přehaňky nebo bouřky i silné se dají očekávat a teploty. Tak v noci opět tropická noc, teploty se budou pohybovat mezi 22 a 20 stupni Celsia. No a zítra, tedy v sobotu, 1. srpnový den, přes den budou teploty o něco níž než dnes, budou se pohybovat mezi 29 a 31 stupni.

0: A teď jsou tady Metropolitní tipy a Jiří Štefl.
1: Gastronomie, lokální designéři, ale i hudba po celý den, tohle všechno skloubí dohromady Groovy Market Fest v Rýgrových Sadech. V sobotu se tam můžete těšit na pečlivě vybrané pražské podniky od bister přes restaurace až po kavárny. Popovídáte si s místními designéry a nakoupíte si od nich pečlivě vyrobené zboží. Do Rýgrových Sadů se na tuhle akci můžete vydat mezi 12. a 22. hodinou. Nejlepší to prý bude těsně před západem slunce. A nebo se vydejte do vily prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře. Sídlo českých premiérů tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Díky komentovaným prohlídkám se podíváte do interiéru a navštívíte i rozsáhlé zahrady s vyhlídkou. První prohlídka začíná v 10 hodin dopoledne, poslední v 5 odpoledne. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Na prkne Hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to jsou Britští News na Rádiu Praha. Teď už je ale čas na další dnešní zprávy. Je totiž 20 hodin, ve studiu se mnou už je Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Dobrovolní hasiči kropili ulice v centru Prahy, snaží se tak bojovat s vysokými teplotami. Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Kriminalisté zadrželi zaměstnance, který podle nich Českou národní banku připravil o miliony korun. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme nejvýš 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Teploty v Česku dnes na mnoha místech přesáhly hranici 35 stupňů Celsia. Rozpálené centrum Prahy se proto snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
3: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
4: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
3: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
5: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
3: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Současná tropická vedra také zvyšují riziko dopravních nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
6: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Před cestou by si řidiči podle šéfa BESIPu Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž podle vyšetřovatelů instituci sofistikovaným způsobem připravil o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s centrální bankou podařilo prokázat, že ji dlouholetý zaměstnanec okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Případ nemá dopad na běžné fungování České národní banky, uvedla to její mluvčí Petra Vlčková.
7: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina z nich vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 lidí. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělské exklávy rozhodli včera, kdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Fotbalová Sparta dnes večer na Letné přivítala v předhrávce druhého kola šance ligy Zlín. Po prvním poločase vedou domácí 1-0. Ve 14. minutě otevřel skóre dělovkou z 15 metrů Andrew Irving. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami ojediněle i silnými. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupeň.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě z dopravy. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most Lanového mostu se jede volně. Před sjezdem na Průmyslovou je po nehodě stále blokovaný jeden jízdní pruh. Dálnice D6, tady už je průjezdnější situace před Prahou od Karlových Varů. Na půltém kilometru odklidili nehodu osobního auta, takže odklon z druhého kilometru už neplatí. Ta kolona se postupně rozjíždí. A ještě D1, pokud jedete z Prahy na Brno, tak za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počít s kolonou, pomalej se jede do omezení na 23. kilometru, zdržení momentálně kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební menu po 20. hodině. David Kushner. Sabrina Carpenter. A bude tady Taylor Swift. A Petr Zajíček ze studia přeje pokud možno příjemný poslední červencový večer.

0: Tak tohle je Kanaďan Bryan Adams, který opět dorazí do České republiky. V minulém roce zaspíval 1. srpna, což bude zítra přesně rok, v Hradci Králové, a letos dorazí zase ke konci roku do O2 Areny do Prahy, bude tam mít svůj koncert 13. prosince. Český rozhlas zdaleka není jenom zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi, zejména na Dvojce a Vltavě, můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu. Klasické divadelní hry, napínavé detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší, přitom nejsou pouhým letním doplňkem programu. Naopak, jak potvrzuje šéfrežisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
1: Pančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche, a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně mi je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá Dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vile Vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala Hra na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla Shakira na Rádiu Praha. Máme pátek a i o prázdninách je to den, kdy vám nabízíme večer po 21. hodině, takže už vlastně za půl hodiny po zprávách po 9. pravidelný hudební speciál Rok je náš. Co tentokrát uslyšíte, které kapely a kteří interpreti tady budou, tak například tady budou Nickelback, také The Cure s Robertem Smithem, a propos ten teďka hostuje na nejnovějším albu skupiny Rolling Stones například. No a nebo tady bude kytarista Aerosmith Joe Perry, ovšem se svojí solovou záležitostí. A aby tady byla také nějaká česká rocková muzika, tak Žlutý pes bude připraven po 21. hodině, nebo skupina Pražský výběr. A u mikrofonu jako vždy Ilja Kučera mladší.

0: Tak tolik Buty více než 30 let zpátky a písnička, která také doprovodila skvělou jihočeskou road movie, film Jana Svěráka. Tam si dokonce zahrál právě i zpěvák skupiny Buty, aby to bylo úplné. Ve Vysokém Újezdu u Berouna v posledních letech roste počet obyvatel. Od roku 2010 do roku 2024 tam přibylo asi 1500 lidí. V obci kvůli tomu chybí potřebná infrastruktura. Vedení Vysokého Újezdu proto plánuje na pozemku starého statku na návsi postavit novou radnici nebo multifunkční prostor.
1: Právě teď teda stojíme na pozemku bývalého statku a stojím tu se členem stavebního výboru Jakubem Hábou.
2: Tak nacházíme se v nejstarší zástavbě obce Vysoký Újezd na statku s číslem popisným 8. Je to stavba zhruba z roku 1929-1930.
1: Nejsme daleko od obecního úřadu, jsme na návsi. Jedna budova, druhá budova, třetí budova.
2: Ten komplex těch budov se stává teda ze dvou jako hospodářských stavení, dvě stodoly, jedna obytná budova, jsou ve velmi špatném technickém stavu a i na základě vlastně stavebně technických průzkumů, tak se nám v současnosti jeví jako nejrozumnější větší část těch objektů zdemolovat.
1: Co se týká těch samotných staveb, co by tady měly být na tomhle pozemku, máte už teď nějakou teda představu o tom, jak to vlastně bude vypadat?
2: Chceme zachovat ten ráz, chceme zachovat vlastně to rozložení těch budov. Primárně chceme postavit objekt nového obecního úřadu. Druhá budova by měla být multifunkční sál.
1: Podle místní obyvatelky paní Renaty je to právě komunitní prostor, který v obci chybí.
3: Do téhle chvíle nějaký malý organizace, nějaký kroužky pro děti v rámci školy jsou, ale za mě jako minimum na počet obyvatel.
1: Že je infrastruktura nedostačující, vnímá i pan Milan, který do Vysokého Újezdu jezdí za vnoučaty.
4: Zatím to jde, ale vzhledem tomu, že ta výstavba neustále roste, tam vzadu ještě bude mnoho takových těch rodinných domků, takže si myslím, že co se týče školky, škol, bude, je s nimi to nedostatečný.
1: I nezávislá starostka obce Lenka Matějková předpokládá, že se počet obyvatel bude ještě zvyšovat.
5: Když dojedou všechny stavby, co byly povoleny v minulosti, tak předpokládáme, že se dostaneme k nějakým 3500 obyvatel.
1: A je na to obec připravená?
5: Není. Protože se právě povolila masivní výstavba rodinných domů, ale nemyslelo se vůbec na infrastrukturu a v současné době chybí obci úplně druhý stupeň.
1: Obec nevlastní skoro žádné pozemky, na kterých by mohla chybějící infrastrukturu vybudovat. Druhý stupeň základní školy chce proto postavit na místě, kde nyní sídlí budova úřadu, dodává Matějková.
5: Máme náklady odhadnuté na nějakých 120 milionů, takže čekáme, jestli budou vypsány ty dotace. A pak bychom teda mohli stavět.
1: I kdyby stavba druhého stupně základní školy nevyšla, úřad se přestěhuje. Výsledky architektonické studie pro novou radnici chce vedení obce lidem představit po prázdninách. Z Vysokého Újezdu Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak tolik Maroon 5 na rádiu Praha, teď už je tady na 20. hodina. Další dnešní zprávy a ve studiu opět kolega Mirek Kasan. Mirku, stále příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ministerstvo zahraničí znovu nepustilo novinářku deníku N Pokornou na tiskovou konferenci. Autobazar Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy, investoři podali trestní oznámení. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 31 stupňů, odpoledne s přeháňkami nebo houřkami i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru víc pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničí dnes nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti českých center. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na ní v Černínském paláci novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní. Novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Syndikát novinářů České republiky vyzval novináře působící v Česku, aby se proti takovému chování ohradili, a pokud ministerstvo nezmění svůj postoj, aby jeho akce bojkotovali. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, má uzavřený areál, nefunkční web a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze, a obrátili se na policii. Potvrzuje to policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření, a to na základě hned několika trestních oznámení.
1: Autobazar Štěpánek Auto měl víc než 20-letou historii. Dluhopisy vydával už od roku 2020 a celkem od investorů vybral více než 500 000 000 korun. V červnu ale majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se, údajně ze zdravotních důvodů, zdržuje v zahraničí. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl a vybuchl na polském území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu Ch-101, vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to dnes uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli dopadu ruské rakety předvolal ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Fotbalisté Sparty se dnes na Letné v předehrávce druhého kola šance ligy utkali se Zlínem. Už ve 14. minutě otevřel skóre Andrew Irving. O chvíli později kapitán Lukáš Haraslín neproměnil pokutový kop a týmy tak šly do kabin za stavu 1-0 pro Spartu. V 57. minutě vyrovnal zlínský Daniel Šmiga. O 3 minuty později vrátil domácím vedení při svém debitu v rodém dresu Jonathan Bruns. Na konečných 3-1 pro Spartu zvýšil v 66. minutě z penalty Adam Karabec. Letenští tak po úvodní prohře v Brně se zbrojovkou slaví v šanceli ze zisk prvních 3 bodů. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. I tak bude noc tropická s teplotami kolem 21 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.

Švédská kapela Crazy Licks otevřela písničkou In The Night naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Protiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Kilia Kučera mladší a nabízí 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, aktuální i archivní. Ve Švédsku jsme začali, tak teď se na chviličku vrátíme domů. Konkrétně za kapelou Pražský výběr, konec konců Pražákům je hej.

0: se skladbou Wicked, to byla švýcarská kapela King Zebra. To je taková trošku zajímavost, protože Švýcarsko není zrovna velkou líhní rockových kapel, ale přesto tam rockové kapely jsou a jak jste sami slyšeli, dokážou pořádně zabrat. No a my se teď ze Švýcarska přesuneme k našim severním sousedům do Polska a připomeneme si tamní velmi populární progresivní rockovou kapelu Količ. A to v písničce The Blues, která, jak sami uslyšíte, nicméně s tímhletím stylem nemá přece jenom valně společného.
1: Rádio Praha, rock

0: poněkud náročnější muzice polské progresivně rockové kapely College si teď pro změnu dopřejeme trošičku amerického poproku s jižanskými kořeny. Právě takovéhle muzice se totiž věnuje zpěvák Don Burns a my si od něj poslechneme píseň Don't Look Down.
1: Rádio Praha.

Se skladbou Shaking My Cage to byl Joe Perry, jinak kytarista kapely Aerosmith, tentokrát ovšem v nahrávce solové. A my teď zase na chviličku zamíříme domů, konkrétně za Ondřejem Hejmou a skupinou Žlutý pes. A to v písni Náhodná

0: Se skladbou Hungry Eyes to byla australsko-česká skupina Bloodstone. Australsko-česká proto, že v ní působil a spolu založil jí bubeník pražského výběru Klauda Kryšpín, a to v čase svého australského exilu. No a teď z docela jiného hudebního soudku. Kultovní britská kapela The Cure, a to z písní 39.
1: Rock je náš.

0: Vysoká škola amerického pop roku. Tak by se s trochou nadsázky dala charakterizovat muzika americké superskupiny Toto. Muzika melodická, chytlavá, nápaditá a instrumentálně velmi, velmi vybroušená. A já vám teď kapelu Toto nabízím ve skladbě Going Home.
1: Rádio Praha, rok

Příznačnou skladbou Going Home nás americká skupina Toto doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.

0: Finy.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
2: Je 22 hodin. Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Jako její zaměstnanec způsobil škodu v řádu desítek milionů korun. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Voda v pražském Šeberáku není kvůli sinicím vhodná ke koupání. Na Džbánu dál platí jeho zákaz. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme nejvýš 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Kriminalisté obvinili zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance. Pokračuje jejich mluvčí Pavel Šváb.
3: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
2: Bankovní rada kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Teplotní rekord pro poslední červencový den dnes padl na 2/3 stanic, které měří víc než 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně Celsia. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka teď míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale dál budou na většině území držet kolem 30 stupňů. A tropická bude i dnešní noc. Teploty kromě několika výjimek neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na nádrži Džbán ve Vokovicích je stav ještě horší a dál tam proto platí zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou nadále v pořádku. Potvrzuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: V posledních 2 týdnech se výrazně zhoršila kvalita vody na Šeberáku. Celkem v Praze monitorujeme 9 koupacích míst. Na 7 z nich je stále voda vhodná ke koupání. Maximálně může být mírně zakalená, ale přitom zdravotně nezávadná.
2: Počet případů eboly v Kongu překročil 3,5 tisíce, uvedly to dnes místní úřady. Současná epidemie na východě země je tak, co do počtu nakažených, rozsáhlejší než nejhorší dosavadní epidemie eboly v Kongu z let 2018 až 20. Celkem zdravotníci podle agentury AFP zaznamenali 3532 případů nákazy, přičemž 1556 z nich skončilo úmrtím pacienta. Skutečný rozsah epidemie virové krvácivé horečky je ale podle úřadu stále obtížné určit. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který podepsal 2letý kontrakt s opcí. Bude žít v Praze a plánuje sledovat co nejvíc zápasů české nejvyšší soutěže.
5: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, hlavně v první polovině noci místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se vyskytnou přeháňky nebo bouřky ojediněle i silné. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům.

zhasnou světla poslední, tak rychle nech se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
1: Dobrý den.
2: Leonardo Plus.
0: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
1: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená, vlastně ono má mnoho tváří. A v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dále. Na druhou stranu spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když někomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té životní dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
0: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
1: To je moc dobrá otázka. To je, jestli se učíme rádi, většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho A tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, která má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzdělávání v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu.
0: To sezení v lavicích.
1: To sezení v lavicích, přesně tak.
0: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
1: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst za 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologové říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení, se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně i té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
0: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, anebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
1: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti. To znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají v mnohem větší míru, ve větší míře právě podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i a v tom je to fascinující, v tom se mezi sebou ku příkladu země velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
0: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
1: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3% dospělých mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen, to jsou ti, kteří se nám vrací do těch hlavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný, zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je veškeré organizované záměrné učení, do kterého dospělí vlastně vstupují. To jsou všechny naše školení na pracovišti. To jsou organizované kurzy. Ale může to být vlastně i individuální lekce angličtiny, italštiny, na kterou chodím jednou týdně s lektorem. A ta je poměrně široká. A tenhle segment je opravdu velmi výrazný v České republice. Každoročně se do něj zapojí okolo 40 až 45% dospělých mezi 25 a 64 lety, což je, když to převedeme na celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký. Samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující, a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se od jak živa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní a nebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
1: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
0: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do 4 typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
1: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit, zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují, vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
0: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
1: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, a on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli, jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. Ale to je vždycky to ale, vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že téměř, že v té kategorii vlastně dospělých s nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají. Dám příklad. Složitá hypoteční smlouva, jo, nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostla z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
0: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí? Mm-hmm.
1: Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z jiných důvodů. Je to historicky Švédsko, protože Švédsko už vlastně někdy od 70. let vlastně zahájilo už reformu svého vzdělávacího systému právě s velkým důrazem na podporu neformálního vzdělávání a neformálního třeba vzájemného informálního učení dospělých. To znamená, tohle je jedna z nich. V posledním desetiletí pak velmi Holandsko, které vlastně se tím snaží vlastně zejména používá to vzdělání dospělých jako velmi významný integrační nástroj, který se týká oblasti migrace a vyrovnávání se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
0: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
1: Určitě. Já jenom ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadaci České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší zájem.
0: Ano, přesně.
1: To znamená, měříme tam v uvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. To je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to před tím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
0: Motivací jsou finance.
1: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam

0: v těmhle, takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
1: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
0: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina proto z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Rádio Praha.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
3: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
2: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
3: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole, na přednášce profesora Jana Černého, jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatií, což je souhrnný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
2: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
3: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
2: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
3: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
2: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
3: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. to vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
2: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
3: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
2: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v úvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
3: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Filipa Šlapala se ptám, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
3: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům. Také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
2: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
3: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na něj pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle, a tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
2: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
3: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst, měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
2: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by se pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
3: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama, jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech, a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
2: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si ti nepoštěstí?
3: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
2: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
3: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetmění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
2: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
3: Vykládám o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnuji biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jen tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
2: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
3: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
2: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
3: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psadory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balonek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
2: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si přál zažít takhle znovu?
3: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
2: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
3: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to, a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
2: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
3: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org, a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk, nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
2: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
3: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl. A to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
2: To je, myslím, výborný postřeh a kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
3: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
2: Moc děkuju za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
3: Laboratoř.
2: Spíš RNA nebo DNA?
3: RNA.
2: Káva nebo čaj?
3: Káva.
2: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
3: Popularizační článek.
2: Velký vesmír anebo mikrosvět?
3: Mikrosvět.
2: Podcast anebo video?
3: Podcast.
2: Hory anebo moře?
3: Hory.
1: Žárovky.
2: Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
3: Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
2: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
3: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, sdružuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vidět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách, takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
2: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
3: Děkuju.
2: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
6: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou Zoo Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den.
0: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne nějakých malých, ale větších žárovek. Ale stejně, to musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
1: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Hmm. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežijí. Že to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
0: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se, patrně zejména fázi se dostávají jako domácí mazlíčci?
1: Ano, je to přesně tak. Jak když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. Ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchto států.
0: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
1: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do desítek tisíc určitě.
0: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
1: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
0: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka a útloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
1: Přesně tak, zvlášť jako v Ázii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se z něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělaná i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila. A opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
0: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
1: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
0: Aha.
1: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
0: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
1: Nemají je v loktech, musí si je...
0: Kde
1: musí
0: je mají, pardon?
1: V loktech.
0: V loktech?
1: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
0: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
1: Ano,
0: outloň.
1: Ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny,
0: jo, jo.
1: A vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces, jo. To je.
0: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej
1: na mě nic. Ano, neskoušej
0: na
1: mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
0: Podívej se na moje krásné, huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám. A ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne. Že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outloně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak jí kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
1: Určitě ano.
0: Jak je teda chytají ti pytláci?
1: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho. A tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
0: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko. Oni jsou malincí, že jo?
1: Ano, jsou malí. Jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře. Takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
0: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
1: No, opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že je to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
0: Poloopice.
1: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní hřezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
0: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
1: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
0: No.
1: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychlá a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
0: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň, kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
1: Momentálně jich podle novější taxonomie 9. Ono se to jako u těch zvířat dost mění podle nějakých genetických analýz a nových poznatků. Ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohroženi, což se třeba jedná o druh outloně jávského. On totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná. Tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
0: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
1: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloň, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
0: Skvašený, ale ne?
1: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
0: čerstvý,
1: skvašený.
0: Takže ne skvašený.
1: Skvašený není, no. Tohle
0: to já jsem
1: teda...
0: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
1: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerství.
0: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
1: Outloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak vlastně taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve. Po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
0: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
1: Žijí i v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
0: A vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
1: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue Program. A specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře, ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se i stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru nebo naopak, protože ty lodě převážejí, právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
0: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a taky umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak se to mám představit?
1: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ti experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemívají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
0: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili?
1: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jako kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
0: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
1: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni, ty úředníci, se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění, to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy, ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě. Před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
0: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
1: Většinou přijímají nás velmi dobře.
0: A zapojují se do té ochrany?
1: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů a máme tam i třeba bývalé pašeráky. Opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili. Aha. Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo. Oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
0: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
1: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outloňů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloni používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
0: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
1: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
0: ani řádově.
1: Je. Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou s matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 tisíce nezní zase tak velké číslo.
0: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i kilometrů Jiřího Ježka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ježka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
4: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
3: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš. Protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen?
4: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyklohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Vila v Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
3: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
4: Ale je to náročný, je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky hned, jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
3: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
4: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost, no.
3: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnice takovýhle výjížděk vlastně po celé Francii?
4: No já jenom krátce ano. Jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa, jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšťku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou ranní výšťku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje, no a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde schrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
3: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
4: No, nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek jako blázen hned první den.
3: Pětinásobný vítěz Tour.
4: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře, uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmů. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast Tadeje Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka týmu, no a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačara, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost si projet na kole posledních 60 kilometrů a v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil a jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál, ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo a ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázala ta jejich spolupráce, to jejich takové jako bratrství. Hmm. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isákem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
3: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isáka Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně čtyři části, mají shrnutou celou tour. Tak ten Isák tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
4: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isák Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On, Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silnej a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od dejme tomu prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už, že hraje jenom kompars, jo, což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isáku Del Torovi a Tadej Pogačarovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isák Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleném, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isaac Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isaac Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního. A díky té obrovské síle a převaze tady je Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva a ten tady věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moct dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
3: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že tady Pogačar je tady Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano, takže jsou prostě nejsilnější.
4: No, samozřejmě. A tady Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit a já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Toro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci a on pro mě bude dřít celou Tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že tady Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani tady Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
3: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy, tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední doby, to asi člověka, který sleduje vždycky, tak. Ano. Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchhle číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit, ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na tady Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7. Tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Lataret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak jsi to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačara.
4: Já tam viděl právě dvě věci, já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam vlastně
3: je vždycky
4: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr, tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svýho parťáka Isaaca Del Tora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, za prvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddie Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmový záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižnej, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je to jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho, protože se říkalo, že Isaac Del Toro je super domestik, vlastně tady je Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isaaca Del Tora. A Isaac Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20. Jo.
3: Na Tourmaletu, no.
4: Než Tadej řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to, že vlastně Tadej Pogačar tam jel nejenom jako líder pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaaca Del Tora, a to je prostě, to je krásné.
3: No, já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii, a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert tam byl, Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé, a oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaarda, kterého sám tady Pogačar litoval, a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava, a že prostě si k tomu vlastně, pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu, a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu tady je Pogačara viditelně které mě bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu Loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady je Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli tady je Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím,

0: Kačár je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny.
1: Do toho klubu.
0: Do toho klubu, jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddie Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostanem, ale on říkal, jako, že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni, ale na druhou stranu říkal, jediné, co mě může motivovat, a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatkulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát šestkrát, sedmkrát, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál sedmkrát, a někteří lidé pořád tvrdí, že je to sedminásobný vítěz Tour de France. Tak podle mě motivace tady Pogačara je vyhrát osmkrát a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jiná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, týmovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž co kdyby, jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi, a já jsem to říkal, a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu, jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl a v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. Já když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo to, ta tour asi nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tyjo, tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum, jo. A to je jako hrozně hezký a to se mi strašně líbí. No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním, jo, to bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexase jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké
1: čá. To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
0: Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta

0: strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Aha. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti, tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kofein, kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardeta, stejně jako zabil Thibauta Pinota, tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun, jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martinez zeptal, co Lenny, protože jsem častokrát typoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France, jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. Čtvrté a páté místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
1: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome, ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France a já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu a ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. A i když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
0: No, já jsem měl vlastně, a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti, ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
1: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambou.
0: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. Jo. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul, a pak jsem ho musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet, jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu, jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky, o některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali, a o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z té Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju, a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
1: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce, toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná, pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
0: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti, jo. To bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý. A ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně. Jakoby se trvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru. A to byla úplně běžná, nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary. A jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý, a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily, a vlastně už je to francouzská. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhletěch kopcích, na těch etapách. Ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede. Tak jak ty cesty jsou úzký, nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska. Tak opravdu, jako tohle to láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem, za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu L'Étape de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínající závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku, a vlastně tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina a i ten Tadej Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho a byla to právě jedna z těchto transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on, a on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil. Mm-hmm. Protože to je můj terén. To je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon. Mm-hmm. Ale ty rovinatý etapy, to je prostě, tam člověk trpí. A to jsou zase etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre. S Tadejem Pogačarem opět.
1: Jak jinak?
0: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předvedl Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. Ono je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy, jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná, hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
1: Vzpomínky nám stal 2019, Matěj Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
0: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. Jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám pokud zapomenete jako já zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
1: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa, Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi, víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, jo, protože ano, on vlastně začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí, a tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo, a já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo, že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na to vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu, doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. On, ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit. A nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
0: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle, v takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění, takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, jurský park, já nevím.
1: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
0: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také, ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska, a trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matyáš Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi. A oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jaký mu Matyáš Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako, to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70-kilometrový rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne, a to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jakou máme generaci závodníků, že určitě tomu budeme věnovat příští kilometry.
1: Mohli bychom tady o Tour de France mluvit hodiny, tak se moc omlouváme za to, jestli jsme neprobrali zrovna tu stránku, na kterou jste se třeba těšili, pokusíme se to napravit v následujících týdnech.
0: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchačům, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
0: Karle, děkuju, krásný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha. Premiéru